0: Čau, tady Total Nafin a ty posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio
2: Spin. Brančikováč.
3: Brančikováč, jen tady, co je? Tam hoře, tak soka jsem Brančikováč. Hořitý to ta DJ, diskotéka z Výhalovic. Já poznám toho Brančikováča, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoře,

0: uší hip-hop.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: prázdninový Spin ráno.
1: A míci zakopali časovou schránku. Dali do ní loňský iPhone, fláhe v kole a 3D maketu Abrahama Lincolna. Nebo respektive jeho ruky.
2: To je prostě, jak kdyby zakopal nohu TG Masaryka.
1: Je to tak. Každopádně, co by zakopali spinneři? Tak to jsme řešili dnes ráno.
3: Čau, tady Honza. Hele, jelikož jsme v Česku, tak bych jednoduše tu kolu nahradil pivem. To tam prostě musí být, ne?
2: Správně.
1: Legit.
4: Tak určitě bych tam dal Romana.
2: Hezky.
1: Ty vole.
4: To je český klenot. Dále bych tam dal včerejší Music Impro.
1: Souhlasím. Včerejší Radio Spin Music Impro bylo legendární, brácho.
2: Děkuju. Takže bychom se zeptali Romana, co? Jestli si můžeme zakopat nějakou spin schránku?
1: Ale tak víš co? Zavoláme mu.
5: To mi dává smysl, máte moje svolení.
1: OK, to je super. Tak děkujeme moc, Romane.
5: Dobrý, zdravím z obchodňáku, čau.
1: Měj se hezký, čus.
2: Jo, z obchodňáku. Romane, děkujeme a neboj se, nemysleli jsme to tak, že by s tebe pak po vykopání byla nějaká vykopávka, jo?
1: Kamu? Za tohle tě Roman vyhodí.
2: Tak uvidíme zítra, jestli se uslyšíme.
1: Od 6 do 9 tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
2: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych

0: one. 5 hodin 56 minut k tomu, máme čtvrtek, malej pátek a hádejte co, startuje Spin ráno s Domem a taky s Krištofem.
1: No, takže přejeme krásný ráno všem. Dneska máme 9. července, jak už Dom zmínil, tak je čtvrtek. No a svátek má Drahoslava.
0: No a já mám k Drahoslavě jeden takový fun fact, protože ty jsi včera přišel s tím, že Nor je zhruba tak nějaký 600. Tak Nor. Drahoslava je na tom mnohem líp, protože těch je 3292, což není málo a na takhle asi jako oldschoolovější jméno mi to přijde docela dost.
1: Teda. Jo, tak já to chápu, ale víš co, v Česku je draho, tak se to musí slavit.
0: To je pravda. Přesně tak mělo být, líp zatím není. Každopádně to nezakecáme. Co nás tady dneska mezi 6 a 7 ráno čeká?
1: Já když jsem si ráno projížděl ten text, tak vidím to mezi 6 a 7. A fakt první, co jsem měl v hlavě, bylo 6-7.
0: Ne.
1: A strašně se za to stydím, jako fakt strašně. Každopádně, počkej, dáme si rychlý zprávičky, pak si dáme samozřejmě voice flip, pak si dáme poznávačku a hezky ráno takhle nažavíme mozky. Já si myslím, že to bude potřeba.
0: A tak to si píš, že nažavíme, nebo respektive vy je nažavíte, protože já mám všechno naprosto ready. Já jsem zvědavej, jak na tom dneska s poznávačkou a taky se celebrity voice flipem bude. Každopádně, co se týče těch zpráv, tak tam se zastavíme u jedné novinky, kterou připravil Minecraft pro jejich gamery. A teda musím říct, že mě vlastně až dost překvapilo, s jakým updatem přišli. Ale na to si určitě počkejte z následujících pár minut a my se mezi tím koukneme na to, jak bude během dnešního dne venku. Tak co tam máme, Krištofe?
1: Jo, tak když se tak dívám, tak po celé České republice je momentálně průměrná teplota zhruba 15 stupňů Celsia, což je celkem fajn. Teda pocitově si myslím, že je tam trošku míň.
0: Jako
1: možná
0: pocitově?
1: To bude tím, že jsem jako vylezl v kraťasech a v krátký košili, ale...
0: Mně přijde, že pocitově je možná i trošku víc teda.
1: Fakt jo.
0: Já jsem měl pocit, kdyby bylo solidních 20.
1: Tak to si asi studenomilný člověk.
0: Já jsem teplomilný. Prostě jenom tlustej.
1: Je pravda, že mezi náma je trošku váhový rozdíl. Každopádně, co z těch dnešních Maxim týče, tak to vystoupá někam... Maxim, to je jak Maxim Turbulence, jo. Tak to vystoupá někam na 25 až 26 stupňů a vypadá to, že teda hlavně v Čechách bude jasno po celý den, což je krásný.
0: Takže do příjemna, tak užívejte čtvrtek, no a my startujeme Spin ráno.

0: celom svete. Ja ti prajem ešte superný celý deň a be in s rádiom Spin.
1: A máme přesně 6:00.
2: To je přesně čas, a ty dá posloucháš Radio Spin s tebou, je Krištof a Dom.
3: Ráno.

0: Radio Spin ve tvých uších, máme 6 hodin. Nějaký drobný k tomu teda, 6 minut, já jsem se tam podíval, nemohl jsem to přečíst na chvilku normálně.
1: Ale já to chápu, mě se to občas stává taky teda, že vidím ten čas, ale zároveň ho nevidím, takže 6 hodin 6 minut.
0: Máme to čtvrtek, jak říká Dom, malý pátek, to je takový, to se mi líbí tady tohleto rčení.
1: Ale jako je to super rčení, jakože já mám rád, když je čtvrtek, malý pátek, protože už jsem potom jenom naladěný na ten, no už vlastně naladěný na tu páteční vedenu, si říkám, hej, už je vlastně zítra prakticky víkend.
0: No
1: a musím se přiznat, dneska ráno jsem se zbudil a úplně jsem měl v hlavě, yes, dneska je pátek, dneska jenom rádio, v koncu jsem se vzal volno a pak jsem si čistil zuby a říkám si, ty vole, on je vlastně čtvrtek. Úplně mi ukápla sazečka u toho čistění zubů.
0: Ne, tak takhle tam jako na celý týden, že jo, v pondělí si říkej, pondělí, malý pátek. Máš to úplně easy.
1: Jakože pondělí, malý
0: pak
1: pátek.
0: Pak je víkend, že jo, sedneš prostě někam do přírody nebo za kom, zapaříš si.
1: No, já bohužel nemám počítač doma. Každopádně, no, když už jsme u toho počítače, tak ty máš rád hry, že jo?
0: Já je mám rád. Tak, já se přiznám, já jsem gamer.
1: Jak jsi na tom s Minecraftem?
0: Kamaráde, kdybych měl spočítat, kolik nahraných hodin na Minecraftu, tak je to pro mě třeba víc, než jsem nasadil ve škole.
1: Tak já mám tady

0: Nebo jak to udělali?
1: Tak možná tam budou nějaký křesílka, možná třeba i na tu postel si půjde sednout, nebo možná dokonce jsem čít, že i na schody, že by se dalo sednout.
0: To jde právě těma módama, ale pokud se nepletu, já si myslím, že jsem to viděl včera, že to takové jako taburetky,
1: aha,
0: na které se můžeš sednout.
1: Těma, tak to jsem zvědavý na to teda, jak to vymyslí. Taburetky, ono to vypadalo trošičku jako kinokřesla. Já jsem totiž viděl nějaký pohled ze zhora, kdy prostě jako byly takový křesla vedle sebe a vypadalo to fakt jako takový letní kino a říkal jsem si, že to je vlastně jako hezký, že si to ty hráče Minecraftu jako užijou.
0: Ale bude to banger, já jsem hlavně rád, že se o tu hru starají, víš co, jako 17 let ta hra existuje nebo kolik, ještě předtím byly nějaký předchozí verze, pořád se to prostě zlepšuje a vyvíjí někam dál.
1: No, tak ono to asi sype taky, že?
0: To je taky pravda.
1: No tak já tak tolik Minecraftu, no a vy se nechte pozvat na Spin Talk.
2: Spin Talk. Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
3: vzniklo z toho něco aspoň?
2: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
3: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry. Mm-hmm. Studenti narazí na tvoje jméno. Co tam bude napsáno?
2: První Čech, který vyhrá mistrovství světa.
4: Tak skvěle si hraje se slovy, že se v roce 2024 stal mistrem České republiky ve slam poetry. Matěj Plachta bude hostem dnešního Spin Talku. Naleďte si rádio Spin v 7 večer. Těší se na vás Roman Jakub.
5: Vracím se zpátky k nám.

0: Za sebe musím říct, že tato věc je naprosto perfektní a my jsme se tady s Krištofem začali hnedka, jakmile jsme zaslyšeli dva Red Bulli, bavit o našich prostě jako mladických mejdanech, teda musím říct, že to tomu tak jako trošičku
1: mladických,
0: svádí.
1: Mladických, no dobře. Já už jsem taky přece jenom jak stáru, že jo?
0: A tak já si pamatuju na svých 18, 19, když jsme prostě jako kaleli s Red Bullama a takhle, tak si myslím, že
1: starý,
0: nějaká
1: časy.
0: Nostalgie tam je. Každopádně my se jdeme přesunout do poznávačky, která by taky mohla vzbudit trošičku nostalgie, ale dneska tady po dlouhý době nebudete hádat žádný film, žádný seriál. Dneska tady pro vás mám jednu hudební skupinu českou a nebude to úplně rapová skupina, takže je to trošičku žánrově jinde, než jsme tady na Rádio Spin, ale věřím tomu, že se najde i spoustu spinnerů, kteří mají tuhle skupinu rádi a kteří si ji občas rádi poslechnou. Tak my si jdeme pustit první ukázku. Vždycky je tam kousíček vlastně

0: ze začátku toho tracku, který tady, nebo podle kterého budete hádat. Takže jdeme na to. Já si myslím, že podle této ukázky byste mohli teoreticky poznat, o kterou skupinu by mohlo jít. Každopádně, kdyby ne, tak mám tady pro vás ještě další dvě ukázky, takže rozhodně buďte ready. Každopádně můžete v následujících minutách typovat, co by to mohlo být za skupinu dneska poznávat. Krištofe, ty znáš tuto skupinu?
1: Upřímně jako znám od nich tu nejprofláklejší písničku a pak ještě jednu, ale tohle to bych poznal.
0: Já si myslím, že by si to poznal, že si to pozná kdokoliv, kdo prostě nějakým způsobem má rád nejenom český rap, ale obecně českou hudbu. Tak posílejte svoje tipy, no a my jsme za 3 minutky zpátky.

0: Mr. Worldwide International. Máme tu čtvrtek 9. července, posloucháš Radio Spin. No a teď momentálně tady řešíme naší poznávačku dome. A řekl bych, že je fakt krásná. A i spinaři v apce ji celkem teďka odhalili. Já
1: jako tak musím říct, že spinaři i hodně fílujou dnešní poznávačku. Já jsem se trošičku bál toho, že je to trošičku jiný žánr, než tady jsme na Radio Spin zvyklí.
0: Ani ne, já si myslím, že to jako jde ruku v ruce tady tyhle ty žánry.
1: Myslíš, že jo?
0: Jo, určitě.
1: Myslíš, že kdybych ukecal Romana, aby tam dal něco do rotace, že by to sedlo?
0: Určitě.
1: Jo?
0: Jo.
1: No tak jo, tak my se jdeme podívat na ukázku, podle který tady hádáte dneska jednu hudební skupinu. Ty ukázky máme celkem tři, ale zatím jsme se pustili jednu. No a na konto této ukázky se tady dneska ráno ozval Petr. Tak Petře, pojďme se podívat na tvůj tip.
2: To činasti, ale nevím.
1: Petr říkal, že to není úplně jeho žánr, což samozřejmě chápu, pokud poslouchá Radio Spin. Každopádně činasky to dneska bohužel Peťas nejsou.
0: Ale je to pochopitelný, jako není je to pochopitelný. Úplně za osm rohů typ tady tohleto.
1: Není, protože starý činasky, když si vezmete, tak oni jsou občas trošičku podobný týhletý skupině, ale potom ve chvíli, kdy se to rozjede, tak je to úplně o něčím jiným. Tak já si myslím, že jsme ready na to dát si další ukázku.
0: Hoď to tam.
1: Tak jo. Ježiš, já to miluju.
0: Ježiš, ale to má takový potenciál na sample do nějakého rapového tracku, tady tahle ta melodie.
1: Má mega a hlavně teda musím říct, že tahle ta skupina, že zvukově je naprosto špičková, protože tam slyšíš naprosto každý nástroj. No a ten nejprofláklejší track, na který si myslím, že všichni, kdo tuhletu skupinu znáte, tak čekáte, tak tady mám samozřejmě taky.
0: Kamaráde, tak tohleto jsou pro mě, abych to řekl krásně moravsky, nivnické vesnické hody. Tohle tam prostě rozjíždá DJ Trnka a DJ Trnečka.
1: DJ Trnka a DJ Trnečka. Já si myslím, že by si Morava zasloužila taky plnohodnotnou návštěvu téhle kapely. Každopádně, pokud víte, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte svoje tipy na dnešní poznávačku, máte na to poslední tři minutky. I wanna

0: Čtvrtek 9. července svátek slaví i Drahoslava, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a my se blížíme pomalu, ale jistě do finále dnešní poznávačky, kterou teda musím říct, že se tady s Krištofem oba značně užíváme. A vypadá to, že i vy, že jo? Že jo?
1: No ve pohodě, já to chápu, je ráno, prostě po ránu se mluví špatně, ale jo, užíváme.
0: Starý lidi prostě se musí rozkecat chvilku, no.
1: A já si upřímně tuhle kapelu občas užívám i na Spotify, že tam jako skočí v automatickém playlistu. Ne teda, když poslouchám rap, ale když poslouchám, to už asi můžeme trošku říct, jako spíš věci do roku a do takového žánru.
0: Takový folklový rock bych možná řekl, že to je až nebo folkroková hudební skupina,
1: může být,
0: to dneska. Takže to je věc, nebo to je skupina, kterou tady dneska v poznávačce hádáte. My si jdeme pustit několik ukázek, které tady proběhly pár minut zpátky, tak pojďme si je připomenout. To je prostě geniální.
1: Toto je parádní. Tohle zní jak Prodigy trošku.
0: Malinko. Každopádně tohle jsou tři ukázky, podle kterých jste tady tu hudební skupinu hádali. Víc jsme vám k tomu neprozradili, protože jde vidět, že jste znalí i mimo rapový žánr a že evidentně máte i tuhle skupinu rádi. Takže my se jdeme podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána padaly dál. Tak začneme u Lálise.
2: Divoký byl.
0: Lális typuje Divokýho byla, stejně tak jako Jirka.
2: Tak je to u vás skupina Divoký byl a banger je Malování.
0: Další, kdo typoval Divokýho byla, tak byl třeba taky Pajky.
3: Divoký byl, tvoje Malování.
0: No a Krištof měl na starosti mobilní apku Rádia Spin, tak Krištofe, koho jsme tam objevili, nebo od koho tady máme voiceovky?
1: Já pokud se nepletu, tak jsem tady ukládal voiceovku od Míry.
0: Tak Míro.
4: Čau kluci, dobré ráno. Ale není to náhodou Divoký byl.
1: Divoký byl. Nebyl úplně Míra jistý teda, nebyl to náhodou Divoký byl, ale samozřejmě asi.
0: No tak uvidíme, jestli ho mobilní apce zachránil třeba taky Roman.
5: Krásné ráno, domé Krištofe Spineři, tady Roman. Tak prosím tě, dnešní poznávačce, nádherná písnička Malování od Divokýho byla, což jak říkáš, hudebně super skupina, takže si myslím, že na festiácích úplně ideální.
0: Souhlasím, a je to přesně tak. Dneska tady zazněl od Divokýho byla, nebo zaznělo od Divokýho byla Malování.
6: To je to tvoje malování, vzdušnej zámku.
0: Dál jsme tady měli ukázku ze Čmeláka.
6: Pošeptáš mi, co tě láká, a to je pro Čmeláka.
0: No a na závěr, co jinýho než nejprofláklejší hit od Divokýho byla Plakala.
6: Pozdravuji, pocestný, svět je malej.
0: Tak já si myslím, že dnešní poznávačku si můžete úplně na pohodičku odškrtnout. Je to přesně tak, dneska tady zazněl, nebo respektive dneska se tady hádali Divokýho byla. Tak děkujeme za všechny hlasy a taky tipy do poznávačky. Jde vidět, že i mimo rapový odvětví tady posloucháte prostě kvalitní muziku, jako jinak to říct nejde. Prostě Divoký byl je kvalitka sama o sobě. My pokračujeme ve Spin ránu, s tebou je Dom.

0: Máme tu čtvrtek 9. července, ty posloucháš Radio Spin, 6 hodin 28 minut, to je úplně přesný čas, za Majkem Krištof a Dom.
1: Jo, dobrý. Ráno, ještě jednou přejeme.
0: A jdem se vrhnout na další zprávičku, kterou jsem objevil a tam mi přišla taková vlastně roztomčo, jak se říká.
1: Roztomčo.
0: Dobře, představ si jo. V Horním Maršově, to je na Trutnovsku, tak vyjížděli hasiči k rozvodové skříni, ze které se ozývaly fakt jako brutální rány. Jo. Dokonce tam byl nějaký požár a můžeš si tipnout, prosím tě, kdo zatím stál.
1: Ale kdo zatím stál, no, tak asi zatím stál nějaký žhář.
0: Nebyl to žádný žhář.
1: Mm-hmm. Tak to bylo nějaký dítko.
0: Kamaráde, ani dítko. Oni otevřeli tu rozvodovou skříň a jediný, co tam našli, tak byly tři hlemíždi, kteří tam chudáci prostě vlezli. A lidi si chudáci taky mysleli, že tam prostě buď to někdo střílí, že jo, že to byly výbuchy jak svině. A nebo prostě, že tam někdo schválně páchá nějaký zločin, vůbec ne, prostě jenom chudáci hlemíždi. Jsou to přesně tady napsaní hlemíždi zahradní, kdyby se věděli.
1: Kluci se tam smažili.
0: Přesně, nebyl to žádný městský hlemíž, byl to prostě hlemížd zahradní. Takže ano, chudáci se tam prostě smažili a do toho málem vyskratovali půlku obce.
1: Tak prostě. Tyjo, jako, nemají tam líst, co ti budu povídat, jako.
0: No jo, tak je mi trošičku líto, co se dá dělat, takový hlemíž, ten ti vleze úplně všude.
1: To je pravda, no, hele, vlastně ve finále hlemíždivě je to už jedno, jestli prostě jako tady se, jak to říct, no, usmaží prostě buď to na sluníčku, anebo prostě v rozhodový skříň.
0: Třeba se nesmažil, víš co, třeba to je prostě kratochvíle pro ně.
1: A třeba to z něj byl úplně skvělý vodič, prostě. Třeba se teďka hlemíždi budou používat místo drátů.
0: Prosím.
1: Pojďte to někdo vymyslet, pojďte to někdo zkusit, jestli tady nějaký elektrikář, zkuste udělat nějaký krátký drát za hlemíždě. Třeba to povede.
0: Hlemíždí prostě.
1: Jako poteče to pomalu asi, no.

0: Hezky dobrý ráno všemu rádi, aspoň máme 6 hodin a taky 32 minut. K tomu čtvrtek, 9. červenec, no a 9. červenec, čtvrtek, malý pátek by mohl být spojený třeba s tím, že byste mohli přemýšlet nad tím, co po práci. Co po práci, no a co po práci vám můžeme prozradit nebo respektive poradit, protože Mike Traffic má takovou, musím říct, hezkou celorepublikovou tour o 13 zastávkách, která zahrnuje vlastně takový hezký čas po práci a myslím si, že tenhle ten program by se vám mohl líbit, protože jinak DJ Mike Traffic tam zandá svůj vlastní DJský set, ale bude tam mít taky hosty. Mezi nimi bude třeba Orion. Jaký track by si chtěl slyšet od Oriona, takhle jako live prostě po práci, jenom tak jako u nějakého drinčíku nebo nějakého dobrýho jídla.
1: Já jsem Oriona v životě neslyšel naživo.
0: Ne.
1: To znamená, že já bych si dal vlastně úplně cokoliv, kámo.
0: Já asi taky. Jakože slyšel jsem Oriona naživo, je to zážitek slyšet takovou legendu.
1: Věřím.
0: A myslím si, že třeba jako Mike Traffic s Orionem, že zandají naprosto perfektní věci každopádně.
1: Nebude to skvělý, no, ale vzhledem k tomu, že máme 9. července, tak já jsem se tady otevřel mapku, tady to je to tour, která se jmenuje Summer Afterwork Summer Affair. A když se tak dívám, tak myslím, že rovnou zítra, ne? Je tady v Brně nějaký koncertíček.
0: Zítra v Brně, zítra po práci můžete vyrazit právě na tuto tour, kde se objeví Mike Traffic a taky Noir. A můžu říct, že vás nečeká jenom kvalitní set, ale taky kvalitní jídlo, protože DJ Mike Traffic tuto tour jede právě v rámci 10. výročí svojí restaurace Jemenkou. Za mě teda musím říct, že jako rozhodně se máte na co těšit. A pokud jsme někoho navnadili, tak budeme rádi, když tam vyrazíte. Sice rozumíme, je to v Brně, je to třeba z Prahy, to jako trošičku z ruky,
1: ale, jo, ale tak jako
0: za
1: není
0: ten
1: to,
0: zážitek.
1: Samozřejmě není to jako jenom v Brně doma, jo,
0: no
1: to bys potom
0: jako
1: kecal.
0: Jasně, že není, potom tady máme.
1: Když byste potom, ano, zavítali náhodou na stránky Rádia Spin, tak tady je taková celá mapka, lomeno rozpis, takže krom Brna je to třeba Stará Boleslav, nebo Ostrava, Kolín, Příbram, Teplice, Vary, prostě po celé republice.
0: Vlastně dá se říct, že v každém velkém republikovém městě si najdete to svoje, nebo respektive
1: jo,
0: si
1: pak je to Rakovník.
0: Dobře, no tak, nebo Mělník, že jo, ale tak jako jsou to prostě významné města, co si budeme povídat. Takže přesný. Mike Traffic si myslím, že vybral dobře.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, takže co se regionu týče, tak jediný crash tady mám hlášený na výjezdu z Opavy směrem dolů na Nový Jičín, jinak je to úplně všechno fresh. Lehký zdržení potom můžeš čekat třeba na výjezdu z republiky od Ostravy směrem na Žilinu, tam 15 minut. Příjezd do Rychnova nad Kněžnou se taky neobejde bez 10 minut čekačky, tam jsou práce na silnici. No a pokud jedeš z ruzinského letiště směrem na Kladno, tak tam to bude cca 10 minut.
0: Neslyšel jsem Rudnou v Ostravě, co se děje?
1: Ty Rudná, zatím nic?
0: Dneska Ostraváci asi spinkají trošičku díl, každopádně přejeme, doufejme, že to tam takhle vydrží, každopádně my se spolu jdeme podívat taky na dálnice a Prahu. Co se dálnic týče, tak v tuto chvíli poskakuje akorát D7 na příjezdu do Prahy. No a Praha, tak tady je to krapet horší, postojí si určitě na Štěrbovský spojce, potom taky na Kbelský, kde se pracuje, snad teda se tam pracuje, no a potom tady je hlášený jeden crash, a to v Holešovičkách po směru do centra. Kdyby cokoliv, švestky, crashe, kolony 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět. Automoto Spin. Tvoje

0: Ladíš Rádio Spin, máme 6 hodin 41 minut k tomu. Od Majku tě zdraví Dom a Krištof alias Krydom.
1: Krydom. Skoro jako kryptonit, ale...
0: Já jsem to chtěl říct, že jsem ze Supermana, tyjo, úplně.
1: No to je hrozný, takže no, tomuhle tomu se přirovnávat nebudeme. My se samozřejmě něco lepšího než kryptonit. Každopádně my se jdeme přesunout k hádance Celebrity Voice Lip.
0: Yes, a já se na ní těším, protože opět nevím, co v ní bude a budu hádat společně s váma.
1: A přitom to vypadalo, že si tak jako koutkem voka přemýšlel, nebo respektive teda se snažil dostat z toho vysílacího systému, co by tam mohlo být.
0: Ne. To bych šel sám proti sobě, mě to baví hádat.
1: Jo, tak to je dobře, tak jsem zvědavý, jestli to uhodneš podle toho zamotaného hlasu, tak se jdeme pustit. Máš tam někoho? Nevypadáš úplně, že by si
0: to chtěl dotáhnout. No jakoby mám, ale třeba 4 lidi.
1: 4 lidi. Tak uvidíme, jestli ti to na podruhý třeba polovinu odfiltruje. Tak co?
0: Jakože mám pár tipů a řeknu ti je off éter schválně.
1: No, okay, tak mi
0: abych náhodou nenavozoval. Máš nějakou nápovědu nebo to necháme takhle?
1: Ale nápovědu můžu říct, že dneska tady budete hádat jednoho, asi můžu říct českýho rapera, ale není to úplně 100% český raper.
0: Tak to jsem úplně mimo s tím typem teda.
1: OK, tak jestli víte, kdo by to mohl být, tak můžete začít tipovat. No a pokud netušíte, tak vydržte pár minut na další nápovědy. Každopádně pro tipy a dávejte 210 32 330 nebo mobilní apku Rádia Spin. Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
2: Na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve kterých hádáte, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho spolu pro tuto chvíli připomenout. Krištofe, ty jsi měl nějaký tipy na to, kdo by to mohl být?
3: Měl jsem pár tipů, nakonec jsem se trefil, ale s tvojí nápovědou, musím říct.
2: S mojí nápovědou, tak můžu napovědět i Spinnerům, aby to měli trošičku jednodušší. Dneska tady hádáte jednoho rapera, to jsme si řekli před chvilkou a řekli jsme si taky, že to je sice český raper, ale není úplně 100% český. To znamená, že ty kořeny někde budou. A já můžu prozradit, že ty kořeny dnešního rapera jsou v Arménii. To je taková nápověda číslo jedna, je to si myslím docela známý fakt. Druhý fakt je, že ve svých textech používá hodně, ale hodně vulgarizmy. To je taková jako signature věc. A vlastně nejenom v textech, ale podle mě, i když si pustíš jeho rozhovory, tak to je takový jako jeden vulgarismus za druhým.
3: Může být.
2: A poslední, co ti můžu napovědět, je, že jeho tracky se hodně, ale hodně rychle staly fakt jako hitama český rapový scény.
3: Je to tak, on vystřelil a relativně mladý celkem. Mně přijde, že mu tehdy bylo 18, 19, ani teď mu není jako o moc víc.
2: A vystřelil hlavně relativně rychle, hlavně teda jako mezi mladou generací, co poslouchá rap, takže tam jako jsou to prostě hitovky number one a ty čísla jsou naprosto neuvěřitelný. Takže Ostrava, potom taky arménský kořeny a taky hodně streamovaný rapper tady v Celebrity Voice Flipu. Kdo to může být, tak to necháváme na vás.
1: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: 6 hodin 50 minut a to znamená jediný dom a já jdeme rozhřešit náš celebrity voice flip.
1: A nejenom my dva, ale taky vy samozřejmě, kdo jste posílali voiceovky a taky volali na 210 32 30 30 k dnešnímu celebrity voice flipu. Tak pojďme si ten celebrity voice flip pustit ještě jednou. No a taky rychlej recap toho, co se dneska k dnešnímu hlasu dozvěděli. Tak víte, že je to rapper. Víte taky, že je z Ostravy.
0: Že ale má, že ty kořeny jsou v Arménii.
1: Přesně tak, že má arménský kořeny. A taky, že hodně ve svých textech používá vulgarizmy a zároveň, že vystřelil poměrně rychle. Mm-hmm. Takže my se jdeme podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána padaly. Tak myslím si, že můžeme začít u Pajkyho.
2: Je to tvrdý ríša, a.k.a. hardcore.
1: Pajky typuje tvrdýho ríšu. Toho tady typuje taky Luboš. Možná teda.
3: Tak dnešní celebrity voice je Hard Rico.
1: Hard Rico. Po druhý, po třetí tady zazněl od Dougliho.
2: Hard Rico?
1: A Krištofe, ty jsi opět
0: proskoumal mobilní apku Rádia Spin. No a máme tu třeba Daru, která typovala úplně to samý.
1: Takže jdeme za Darou.
4: Čauky kluci, já si myslím, že to je tvrdý ríša. Hard
1: Rico,
4: určitě.
1: Jak se ujalo to, ano. Tvrdý ríša, to tvrdý to ríša,
0: ale mně přijde, že už to Rico celkem jako vzal za svý a v jednom textu dokonce má na tom novém albu.
1: OK.
0: No a jako další v apce byl Ladis.
5: Čaute, snad nejsem úplně bokem, ale může to být Hard Rico.
1: No a nebyl si úplně bokem, dneska ráno to byl opravdu Hard Rico. My máme brachu vitamin, tebe se to netýká. Ostrava kudem přijde. Se líbí, jak jsem dodal i ten přízvuk, prostě to jakože, jako herec si myslím, že jsi jako výbornej, kámo.
0: Děkuju.
1: No tak jo, tak moc děkujeme za všechny typy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do celebrity voice flipu. No a obě dvě hádanky si tady můžete dát opět zítra ráno mezi 6 a 7, tak buďte u toho, tady Rádio Spin Dom a Krištof.
6: Prázdninový Spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na Rádiu.

0: Jsme tady dneska ráno zhruba tak někdy v 6.08 nakousli jedno téma a to byl sice gaming, protože Minecraft po 17 letech vydal aktualizaci, ve který si konečně ten panáček, ze kterého tam hrajete, může sednout. Což mi přijde naprosto geniální, že i po 17 letech se prostě o tu hru takhle jako starají.
1: Yes.
0: Každopádně na mě tady teďka na Instači vyskočila jedna docela zajímavá věc a sice to, že jedna firma v USA oznámila, že v den vydání GTAčka 6 zavře, aby mohli zaměstnanci prostě si v klidu doma sednout, otevřít si prostě bramburky, otevřít si kolu a hezky
1: ten
0: pěkně
1: ovladač.
0: Si prostě v čilíčku zahrát a zkusit si prostě po těch, já nevím kolika, skoro 12-13 letech,
1: no, to bude tak nějak GTA 5.
0: Zahrát nový GTAčko, což mi přijde naprosto skvělý, takže pokud tady bude poslouchat náš šéf Roman, tak
1: jo, takhle.
0: 19. listopadu, až vyjde GTAčko 6, nám dát prostě volničko, aby jsme si mohli to GTAčko 6
1: no, nebo taky donesem PlayStation tady, že jo, do studia a prostě jeden z nás vždycky bude hrát. No, jasně.
0: Nebo dáme na tu velkou týku, kde
1: ty
0: nám běží
1: krásu,
0: čas.
1: Že bychom si dali takhle ty majky tady a dívali bychom se tam, bychom hráli, jo.
0: A vždycky během triku si tam prostě jako takhle zapařit pěkně.
1: Ježíš, to musíme Romanovi navrhnout.
0: A můžeme to potom tlumočit do éteru, jak ta hra vypadá a to.
1: Yes.
0: To bylo zajímavý.
1: No jasně, takový gameplay, že jo. Každopádně jako já jsem se díval doma, že tohle to dělá spousta firm teďka, nejenom v Americe, ale myslím, že dokonce i u nás už nějaká firma oznámila, že prostě hodí aspoň půl dne volno nebo kolik to je, že budou mít zkráceně, aby prostě lidi mohli hrát, mě to je super. Jediný co, tak by to úplně nemuseli třeba dělat nemocnice nebo tak.
0: No to asi ne.
1: Jako, by to asi bylo špatně, ale jinak by to přijde moc fajn.
0: Jako taková sestřička, že by si tam prostě na sestrní rozjela GTAčko.
1: No,
0: jako...
1: no že by tam nikdo nebyl, víš právě. Přijdeš na tu pohotovost jenom, halo, počkejte, teče mi krev z nosu.
0: Ty máš takový ten přístroj na jipce, ne? Jak tam běží prostě ta ukázka, toto EKGčko, tak místo ní, že by si tam prostě napojil GTAčko 6.
1: Tak ono EKGčko a GTAčko zní velmi podobně, že?
0: To je pravda, zapojit se tam dá cokoliv. No tak jo, tak pokud máte nějakého příjemného zaměstnance, tak ho můžete zkusit oslovit, aby vám na release GTAčka 6 nabídnou volno. Každopádně my se jdeme pro tuto chvíli podívat ještě taky na to, co nás dneska čeká venku. Tak Krištofe, nechám to na tobě.
1: No jo, tak co říká tady můj model počasí? Ten říká, že po celé republice je průměrná teplota 15 stupňů Celsia, což by tak nějak souhlasilo, si myslím. Že po celé republice máme zatím oblačno. Každopádně, když se dívám na pozdější hodiny odpolední, tak mi tady svítí, že v Česku bude jasno a pak se to jako na té Moravě tak jako láme, tam bude polojasno, Moravskoslezský kraj dokonce hlásí i slabý přehánky a trošku méně stupňů než tady v Praze. Na Moravě to bude zhruba 22 a kolem Prahy a Plzeňská to bude až 26.
0: Jinak řečeno, čím víc na východ dneska půjdete, tím hnusnější počasí tam mít budete. Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin bez DABu.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
5: Nově tu vysíláme na 985 FM.
3: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Grlek! Radio Spin ve tvých uších máme 7.07, čtvrtek 9. července. Jenom připomenu, že svátek slaví Drahoslava, o který dom našel, že jich bylo kolik? 6 tisíc?
1: Ne, 3 tisíce, třeba 5 tisíce zhruba, něco takového.
0: Tak to jde. Tak pořád, pokud se jmenujete Drahoslava, tak máte unikátní jméno a my vám přejeme všechno nejlepší.
1: Přesně tak, hele, 3,5 tisíce z 11 milionů ještě relativně málo.
0: Už 11, jo?
1: No, myslím si, že 11 máme. Jo, možná je. Ne, celých 11.
0: Nás je
1: spoustu.
0: To si pak nepřipadáš vůbec Origo teda.
1: No, tak jako... No, nemusíš si připadat Origo, tak jako je nás tady prostě spoustu. Je nás ještě, tyva, a víš, kolik je lidí na planetě?
0: No jo, to je taky pravda. V tomhle tom měříčku...
1: 8 miliard, ty vole.
0: Tak hlavně, že budeme mít Origo zprávy dneska ještě.
1: Přesně, jako budeme mít. Já tady mám teda rozhodně jednu Origo zprávu, kterou máme jako ze života... Jako perfektní, to doporučuji, už za pár minut si ji dáme tady.
0: OK, těším se na to. Já mám taky potom ještě jednu, protože jsem našel, jak to funguje v Tibetu. Já jsem včera tak jako pročítal různě článečky, že Tibet mě fakt zajímá. Mm. No a našel jsem, že když máš bráchu, tak si tam jako půjčuješ všechny možné věci a nejenom hračky.
1: OK, co jsem zvědavý.
0: Takhle to nechám.
1: Co si půjču

0: tak někdy v 8.20 buďte ready. No a buďte ready taky v 8.40, protože...
1: No, protože v 8.40 to bude 20 minut do konce vysílání, takže už se můžete těšit na to, že tady bude Vicky, že jo?
0: Bude tady Vicky a hlavně si dáme taky hru jeden na jednoho, který hrajete o tričko Rádia Spin. Tak ať se vám s náma krásně stává, no a zůstaňte dál u Rádia Spin. Jdeme na to.

0: A krásný dobrý ráno všem, máme 7 hodin a 12 minut, čtvrtek, malej pátek, no a my se jdeme společně s Krištofem teďka vrhnout na další zprávy ke dnešnímu spin ránu. A Krištof tady sliboval něco o Tibetu, tak jsem zvědavej, s čem přicházíš.
1: Jsem týzoval, no, trošku asijský vliv, protože já jsem se tak jako nenápadně díval na Tibet včera, jo, pročítal jsem si různý články, díval jsem se, jak to tam krásně vypadá, chtěl bych to navštívit někdy hlavně, protože Tibet je fakt jako krásné místo. No a pak jsem zavítal do kategorie zvyků a zjistil jsem, že v některých částech Tibetu dodnes existuje, a domete se podrž, říká se tomu polyandrie. Co bys řekl, že to je?
0: Tak poly, bych si řekl, že bude něco s politikou, Andrie, hele, tyhle, jako možná to tam smrdí něčím, co, čím to smrdí tady.
1: Voličema ano, ale... Ne, polyandrie, tak to je taková speciální věc, kdy si prostě bráškové nepůjčují hračky, když jsou malí, jo, a nákladňáky, ale oni si půjčují třeba vlastní manželku.
0: OK.
1: Ale bacha, jako zatím není nic víc než čistě ekonomický kalkul, protože jo, když si půjčuješ manželku a takhle jakože nějak spolu korespondujete, tak můžete bydlet v jednom domě, platíte všichni jako jedny účty, že jo. Všechno to mají úplně krásně takhle vysázat.
0: Takže má to svoje výhody, mají to spočítaný kluci prostě.
1: Určitě, jako bude to mít určitě nějaký ty stíny stránky, že jo. Představ si, že prostě ten brácha žárlí potom a co pak. To bych s ním asi úplně nechtěl bydlet.
0: Ale a mají to tak, že třeba jako má každý svoji manželku a jako střídají je mezi sebou, anebo
1: ne,
0: si prostě
1: jedna manželka, víc lidí.
0: Tak to má, ale tak teď je otázka, kdo to vyhrál, jestli paní, anebo jestli týpci.

0: Krištof Švehlík, dámy a pánové. Nový PTK, tyva. Jako já si myslím, že by se mohl PTKčkem nafít úplně na pohodičku. Teda.
1: Ty krásu.
0: Kdyby PTK šel, tak tě může klidně napsat na Instač. Každopádně máme 7 hodin a 17 minut, no a my se jdeme vrhnout našemu prvnímu dnešnímu tématu. A to si myslím, že bude taková chuťovčička, protože jo. Do Česka se koncem letošního roku nebo možná až začátkem příštího roku otevře nebo zamíří nový fast foodový řetězec. Mm-hmm. Bude se jmenovat Burgermeister.
1: To je takový Burgermeister?
0: Burgermeister.
1: To zní jak Jägermeister trošku.
0: Jako zní, je to německý fast food, který kdysi začínal prostě na nějakým, co jsem tak čet, na nějakým normálně jako veřejným hajzliku. Je tam prostě veřejným hajzlikama. Někdo dával dohromady prostě burgery a vzniknul z toho velký berlínský řetězec. A právě tohle ta teďka míří k nám do Prahy. A já jsem si říkal, že žrádlo takhle z rána prostě jsme dlouho neřešili a že prostě zítra bude den grilování, bude hezky, páteček.
1: Fakt jo, neřešil jsi tady žrádlo doma zrovna.
0: No dlouho. Jako já vím, že na to nevypadám, ale tak jako prostě dlouho jsme si tady nepopovídali o žrádle a já jsem si říkal, že bychom se mohli zastavit právě u těch burgerů, protože burger dělá každý jinak. Každý do něj dává něco jiného. Někdo prostě tam má rád okurky, někdo tam ty okurky rád nemá. Já si je třeba jako kolikrát vyndávám. Někdo tam dává frej zeleninu, někdo zase tu naloženou. A tak jsem si říkal, že bychom dneska ráno mohli pořešit, co prostě za vás nesmí v takovým pravým nefalšovaném burgeru chybět.
1: Dobře, a když si děláš burger ty, tak co je to jako, kdyby si vypíchnout jednu ingredienci, která tam prostě musí být v tom burgeru, co to bude?
0: Kámo, rozhodně. Pravá, nefalšovaná, karamelizovaná cibulka.
1: Cibulka, OK.
0: To je prostě věc, která tam být musí, protože prostě to tomu burgeru dodá šťávu. A když už ne karamelizovaná, tak aspoň prostě jako klasicky tam hozená cibulka, protože to je věc, která tomu fakt jako dodává to, co má. Co bys tam dal ty?
1: Nebo co tam jo, jako nepopulární názor, ale já miluju v burgeru rajčata. Fakt jako fresh rajčata.
0: Takže takovou tu věc, kterou potom sežereš úplně samostatně, protože ti to z něj poprvním zakusatí vypadne.
1: Jo, přesně tak, no, ale ne, jako rajčátka by tam fakt jako měly být, ať už šedé rajčátka, ať už velký, je to úplně jedno, ale já to tam miluju, tu chuť, miluju prostě, jak do toho kousneš, on to, viděl jsi Pána prstenu, jak on tam, že jo, jí ty rajčata a kousne do toho, ten hobbit mu tam zpívá jeden a na konci, nevím, že myslím,
0: vím,
1: a kousne
0: jako to
1: do toho rajčete, až mu to teče, tak takhle vypadám, když jedu burger, že jo.
0: OK, no a co by tam nesmělo chybět za vás? 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět, dneska tady spolu s Krištofem vaříme.
1: Já budu mít hlad.
0: Já

0: Dneska tady společně na Radio Spin i v 7 hodin a 22 minut řešíme žrádlo, konkrétně teda burgery, protože dneska tady spolu s Krištofem řešíme naše oblíbený přísady. Takže Krištofe, co ty si říkal, že máš rád v burgeru?
1: Já jsem říkal, je to nepopulární názor, ale já mám rád rajčátka.
0: Tak to je věc, která tam samozřejmě nesmí chybět, že jo, co si budem povídat, prostě ta
1: zelenina. Ale někdo to nemusí teda.
0: Někdo to nemusí, ale prostě jako i ten burger potřebuje svoji zdravou složku, že jo.
1: Tak co je burger, to je zdravá věc, prosím tě, houska zdravá, maso zdravý,
0: no,
1: sýr zdravý, zelenina,
0: počkej.
1: To je všechno jenom, to je dietní vlastně.
0: Ale vlastně jako je fakt, že ta nejmín zdravá věc na tom burgeru je právě asi ta houska.
1: Fakt?
0: Jo, tak jako asi, tak maso to máš protein, sýr to máš svým způsobem taky protein a potom vlastně už jenom zelenina, no.
1: A drbneš tam ještě vajíčko, tak máš nějaký bílkoviny k tomu, že jo?
0: To je pravda, no.
1: Všechno super, tak housku si můžeš vyndat.
0: Ale můžeš do toho drbnout taky ještě něco jiného, protože třeba? Máme tady jeden zajímavý tip.
2: Za mě nesmí chybět cibulový anebo slaninový čatný, jo, to je prostě do burgeru úplně topovka.
0: Čatný, to slyším poprvé, co to je?
2: No ono, to je něco jako marmeláda.
0: Takže vlastně asi tak jako ta karamelizovaná cibulka, ale už jako rozvařená?
2: No, jako marmeláda to je v podstatě, to je čatný, no.
0: No aby jsme na tom byli kuchařsky úplně přesně, tak Krištof si vygooglil, co toto čatný vlastně je.
1: Já jsem to negooglil teda, já to vím, protože
0: to
1: ona to používá indická kuchyně hojně, nebo jakože ta středoasijská kuchyně. A jak říkal, tak to je něco jako, dejme tomu marmeláda, ale je to takový jako pomalu tažený a vařený ovoce lomeno zelenina a výsledkem je vlastně omáčka s sladkokyselou chutí, řekl bych. Do těch burgerů je to fakt jako vynikající věc.
0: No ok, tak příště, až si někde budu dávat poctivýho, pořádného burgera, tak právě vyzkouším čatný.
1: Čatný, to je super.
0: Čatný, to je dobrý název hrozně.
1: Že jo, že jo.
0: To mě to připomíná úplně nějaký jako jméno, kdyby to bylo nějakýho herce prostě.
1: Čatní hnízdo.
3: Děcka, poslouchejte. Schválně. S kama je tento týpek.

Expressu. Takže to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si děcka budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno, po celou sobotu a neděli

0: Dohrává nám Separ, máme 7 hodin 27 minut k tomu, 9. července, no a řešíme tu nejskvělejší věc, která v našich životech je, a to je samozřejmě jídlo, a ještě víc specifické, abych byl, tak burgery, protože burgery to je to zlato prostě.
1: Je to přesně tak, a teda musím říct, že dneska tady řešíme vlastně hlavní přísady do burgerů, který máte rádi, a čekal jsem na to, až se tady na Rádio Spin objeví nějaký jako bizáreček, něco, co se tam prostě jako lidi jen tak jako šlehnou, ani nad tím moc se přemýšlej, a musím říct, že jeden takový bizáreček se tady dneska ráno objevil. A to je od dědy Mládka.
2: Nazdar, tak děda Mládek má rád v burgeru hermelínek. Yeah.
0: Fuj.
1: Jako koukám se na to trošičku skrz prsty, ještě by mě zajímalo, jestli tam ten hermelín prostě naskládáš na to maso, a nebo jestli tam prostě hodíš jako osmalej hermelín místo
0: Kamo, nic,
1: masa.
0: Nic, prostě hermelín ne. Za mě vůbec nebyl nikdy určený k tomu, aby ho lidi jedli. To je prostě mimozemský hnojivo, který tady dali.
1: Ne, víš, počkej,
0: a teďka
1: počkej,
0: takhle
1: počkej.
0: Jako v tom UFU nahoře na tou zemí takhle krouží mimozemšťani a říkají si: "Dívej se na to listvo, oni ten hermelín jedí. Ne, oni ti měli hnojit."
1: Počkej, tady se rozcházíme, protože hermelín sám o sobě je perfektní.
0: Kamo, na takovém vůbec.
1: Počkej, takhle jako pěkně hezky jako s hroznovým vínem na nějakém tácečku, fuj. Prostě hermelínek dobrý, ale jako dát hermelín do burgeru, na tom je prostě všechno špatně, kámo. Tam je všechno špatně.
0: Kámo, všechno špatně na hermelín.
1: Jako to, ne, dobře, tak jo. Tak si nech svůj hermelín špatný, já si nechám svůj hermelín dobrý, ale do burgeru si to nenarveme ani jeden.
0: To je pravda, tam se shodneme. To jsou ty kompromisy v tom životě, no.
1: Přesně tak.
0: Jdem si dát ještě rychlou dopravu, co se regionu týče, tak crash je souhlášený na Plumovský ulici v Prostějově. No a jeden crash nám tady přivolal samotný dom, který se asi hoďku zpátky divil, že v Ostravě na Rudný se nic neděje, tak dome, bohužel tam proběhla bouračka a je to hnedka vedle OMVčka benzínky, takže tam hlavně opatrně. Přičem se zdržovat počítej na příjezdu do Rychnova nad Kněžnou, je to asi 10 minut kvůli pracím na silnici, no a práce na silnici se ti nevyhnou, ani pokud jdeš z Pelhřimova na Humpolec, tam je to cca na 15 minut, jinak je to vše.
1: Já se omlouvám, mě to prostě s tou Rudnou přišlo takový divný, že každý den v Rudný kreš a dneska tam najednou nebyl, tak no. Bohužel už tam je, tak snad je to bez jakýchkoliv větších komplikací. Každopádně, co se týče dálnic pro tuto chvíli, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna, takže tam počítej s nějakou tu minutku navíc. Stejně tak s minutkou navíc počítej taky na D7, na D8 a taky na D5 na příjezdech do Prahy. Co se Prahy samotný týče, tak Pražský okruh poskakuje mezi Chrášťanama a Barandovem prakticky v obou směrech po celý dílce tohoto úseku. No a dál v Praze počítají s kolenama na takových těch klasických místech Štěrbovská spojka, Baranďák, potom taky magistrála v obou směrech, to je taková jako stejná klasika. No a co se týče crashů pro tuhle chvíli, tak Jarov, konkrétně teda Českobrodská, hlásí jeden crash a potom taky Holešovičky směr centrum. Jinak Praha nevypadá vlastně tak špatně. Prázdninový provoz, taková klasika. Kdyby cokoliv, dávejte vědět.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

jsem všude kolem sebe, vidím barvy. Hlaváce, hlaváce, moje srdce bije 120. Sladký život, ovoce, hlaváce, 100%. Světlo zase přijde po noci, vidím stejný lidi po roce. Zabijíme v sobě nemoce,

0: to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin ve tvých uších, 7 hodin 37 minut k tomu, plus nějaký drobničký sekundičky. Máme tu čtvrtek, no a dneska jsme s Dovem nakousli debatu o burgerech, respektive o tom, co by ve správném burgeru nemělo chybět. Máme tu třeba dědu Mládka, který tady poslal voiceovku do apky a musím říct, že já fakt jako vyloženě nesouhlasím.
1: Já teda musím říct, že taky ne.
2: Nazdar, tak děda Mládek má rád v burgeru hermelínek. Yeah.
0: Jakože miluju tu skupinu děda Mládek, je to fakt skvělá hudba, jo, za mě, ale sorry dědo Mládku, hermelín v burgeru fakt ne.
1: Hermelín v burgeru ne, ale zase jako na druhou stranu dobře, tak každý má rád něco jiného, ale třeba Petr, ten na to má svůj názor.
3: Čau kruci, tady Petr, jenom vrah žrádla, opakuju, vrah žrádla dá do hamburgu hermelín. To stejný, jako tam někdo dá barbecue omáčku.
0: No.
3: Barbecue omáčku na cokoliv dávají, na hamburgery, na žebra, na křídla, to tam přece nepatří. To úplně zkazí chuť toho masa.
0: Hele, Peťo, jako, to se prostě jako nesmí utopit v té omáčce, podle mě. Trošičku barbecue omáčky mi nevadí, ale jakmile to maso v tom plave, tak to je hrůza.
1: Tak to je fakt, že to není moc dobrý. Každopádně čekal jsem na další kontroverzi a teda, když tak koukám tady na název voiceovky Dara Hrance v burgeru, tak se trošičku bojím toho, co tam bude. Tak Daro.
4: Divný to asi není. Ale já si ke každému burgeru objednám hranolky a pak si ty hranolky narvu do toho burgeru.
0: Ty jako náhodou, efektivita času.
1: Jaké je to gurmánství? Je to gurmánství, ale říkám si, jestli náhodou prostě jako se ten burger neutopí v tom obmasku z těch hranolek. Samozřejmě záleží na tom, jak ty hranolky jsou udělané, jestli jsou takový ty fritovaný, volejní.
0: A nebo jestli ty domácí, dobrý hrancle.
1: No, domácí jsou dobrý, no, domácí jsou v pohodě.
0: Těžko říct, jako má to svoji logiku, ale myslím, že tady na to jde dobře. Víš, to, když si dáš prostě kebab a dáš si takový ten boxík, co tam máš, taky tam máš maso a hranolky hnedka pod sebou.
1: To je pravda, no. To je pravda, ale to není burger, ty vole.
0: Tak co je kebab, to je takový rozložený burger jenom.
1: Bez housky, bez houfky. Tak jo, my se jdeme pomalíku přesunout dál, dáme si jedno i za... No a za chvilinku se vrátíme zpátky k burgerům, protože těch receptů sem do rády aspoň přišlo opravdu spoustu.
0: A bez houfky.

0: 7 hodin 41 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominika, taky Krištof. No a my jsme tady společně pár minut zpátky nakousli to, že zítra je páteček. S pátečkem se v tomhletom krásném počasí pojí grilování. No a s grilováním se samozřejmě pojí velice často o burgery. Takže to je téma, který tady dneska ráno probíráme. Mm-hmm. A sice proto, protože nás zajímá, jakou přísadu hlavně dáváte do burgeru. A musím říct, že jsem chodil docela zajímavý věci. Každopádně, než si pustíme další vaše tipy, tak mám tady jednu věc, co já úplně miluju, tak je grilování. A taky k tomu spojený s country hudbou. Takže okay, my si tady dáme do podkladu jedno Head Some Help.
1: Ano.
0: A tomu grilování si prostě musíme dát tuhletu věc. Každopádně, co musím říct, tak Pajky, jak je na tom s burgerama? Jdeme na to.
2: Vítám si pět určitě maso. Nechápu, jak někdo může veganský burger nazývat burgerem.
0: Hele, kuřecí a nebo hovězí?
2: Hele, když už tak pak jako hovězí, pěkně, prostě šťavnatej, to kuřecí je takový suchý, jo, to radši řízek. Ale to tam určitě nesmí chybět, tak je prostě cheddar, miluji cheddar všude.
1: Hele, cheddar taky chápu, já se chci Pajkem zastavit u toho veganského burgeru, protože já jsem, a to bylo nějak těsně po maturitě, mám pocit, takže zhruba 3 měsíce jsem držel to, že jsem fakt jako nejedl maso. Mm. A já jsem dřív nesnášel tady ty veganské věci, jako nechutnalo mi to a nějak jsem si k tomu jako našel cestu a musím říct, že když si fakt jako dát burgíka do mekáče, tak tam občas zalovím v tom vegetariánském menu.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Já vždycky koukám na ty vegetariánský nebo veganský masa jako v krámě, říkám si, tyhle, fitnu to, nefitnu to a pak stejně ve finále koupím to mletýho.
1: No chápu, no, prostě má to tu chuť.
0: Každopádně máme tady taky jeden příspěveček od Michaela, tak Michaela.
3: Ale tak já miluju místo housky si dát 2 plátky masa a já teda miluju, asi nakládám sám doma jako chalapeños a feferonky a já si tam bez toho burgeru, bez toho si nedokážu představit burger, aby nebyl aspoň lehce pikantní. Mám i čatný, jsem si dělal, to pálivý.
1: Hezky, já jsem zpátky u toho. Počkej, ale pochopil jsem správně, že Michal si prostě místo housky dá 2 masa, takže má jakoby 3 masa?
0: Přesně tak. A jak vypadá takový Michaelův burger? Tak na to se podíváme za 3,5 minutky.

0: A krásný dobrý ráno všemu Rádia Spin. Máme 7 hodin a taky 47 minut a my pokračujeme v našem dnešním grilovacím chutným tématu.
1: Jak tam najelo to country, ty hnedka do toho.
0: To je jo, super. Ty vole, to je prostě jako propojení s tím, jako to se podle mě nedá jinak. Takže jdeme se podívat na to, jaký burgery máte rádi, aspoň teda pokud mi teda začne fungovat myš, to je občas takový
1: spoura strojů, ten počítač už se taky těší, až bude grilovat, že jo.
0: Jako tenhle ten se jen tak jako nezagriluje, podle mě, tenhle ten pojede prostě furt. Tak my se jdeme pro tuto chvíli spolu podívat ještě za Pavlínou.
2: Silnice,
1: to je dopravní info teda.
0: To je dopravní info.
1: Máš napsaný tam dome, ale nevadí, no. Máš to napsaný úplně velkým Pavlína dopravní info a pustí to na burgery, tak jako dome.
0: Já, tak jako prostě stane se, jestli člověk prostě překoukne a prostě to tam pustí
1: automaticky.
0: Dobře, tak my jsme několik minut zpátky slibovali, že se podíváme na to, jaký burger se dělá Michael. A teda musím říct, že Michael se dělá fakt jako velkou specialitku.
3: Maso, to maso samozřejmě si nadsutím čatným, aby nebylo suchý, jasně, jako houska. Pak tam je okurka, salátek, rajče, dva plátky sejra, maso, zase trošku salátku a zase maso a to čatný. A feferonky, na každém patře.
1: Prostě kámo, to je masa.
0: Podle mě, jestli existuje víc proteinových burger, tak nevím, co by v něm muselo být víc než tři plátky hovězího.
1: Prostě. Já si myslím, že Michael byl v minulém životě nějaký vlkodav, protože ti přesně žerou tolik masa, že jo, za den.
0: Jako asi jo. Hele, Michael, jako jestli máš někdy fotku toho burgeru, tak já ji prostě potřebuju. Já to chci vidět, jak to vypadá.
1: Mě by to taky zajímalo.
0: Chci si to zítra prostě dát.
1: Jako já znám tady tenhle ten koncept burgerů na ruby, nebo jak se to jmenuje, prostě reverzních burgerů, kdy dáš fakt jenom jako maso, ale uprostředka toho je houska, takže vlastně v životě se neviděl burger, který je složený jenom masa.
0: Já jsem viděl maso něco mezi a maso, ale jako maso něco mezi a maso, to už se přijde fakt jako přehnaný. Hele, pošle fotku, Michael.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Máme to Spin ráno 9. července, čtvrtek, svátek slaví Drahoslava, no a znamená to, že jdeme otevřít ještě jednu věc, kterou jsme to nenakousli, a to je dnešní mashup. A já se vám přiznám, dělal jsem ho já tentokrát, takže nebude tak dobrý, jako když ho dělá Dom, protože jsem si na něho vzpomněl asi v 5 ráno, ale řekl bych, že jde tam slyšet hodně věcí. Mm. Ale zároveň bude trošku těžší ty věci pojmenovat, si myslím.
2: To je pravda. Jdou tam slyšet věci, které tam rozhodně nejsou, ale na druhou stranu musím říct, že pokud tady máme třeba taky nějakého pamětníka, tak možná si v tom najde to svoje. Každopádně ve dnešním mashupu Krištof smíchal tři věci. No a mě zajímá, nebo nás zajímá, jaký tři věci tam jsou. Tak jdeme si pustit, jak dnešní mashup zní. Jakože jestli ty si můj včerejší mashup nazval bordelem.
1: Tak tohle je možná ještě větší, že?
2: Je to absolutní chaos.
1: Ale jako jdou tam ty věci slyšet, ale opět, no prostě připomínáme, jedna věc je jako vyloženě rap, to se přiznám. A ty další dvě věci jsou trošičku pro pamětníky, tak uvidíme, kdo to odhalí.
2: Já si myslím, že někdo to určitě odhalí. 210, 32, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět, co slyšíte v dnešním mashupu a my si ho jdeme ještě jednou připomenout.
1: Na tohle tancují moji démoni ve spánkový paralýze, ty.
2: A nebo naše babičky.
0: Poznal si trojici tracků? Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Musím říct, že jste mě docela dost překvapili s dnešním mashupem, protože se tam, nebo respektive tady objevují věci, u kterých bych si netipnul, že se tady objevovat budou jako první.
2: Jako já jsem si taky myslel, že první věc bude úplně jiná, každopádně dej vidět, že tu máme znalce.
1: Jde to tak, je to tak, vypadá to, že tady nějaký znalci jsou, že tady jsou nějaký lidi, kteří mají rádi tu nostalgickou záležitost, každopádně my si ten mashup jdeme připomenout. To je hrozný bordel, kámo.
2: Je. Ale uvidíme. Ta jedna věc je tam tak jako zvláštně schovaná, ty jo. Ona tam tak občas, já jsem se snažil, víš, to trošičku namixovat tak, aby to nešlo úplně poznat, protože když jsem pustil ty tři stopy přes sebe, tak to šlo celkem dobře poznat. Takže tu jednu věc jsem tam trošku poschovával, ona občas vykoukne, občas zakoukne.
1: Občas vykoukne, občas zakoukne.
2: A přesně tu věc ještě nikdo netipnul.
1: Přesně tak, tu věc ještě nikdo netipnul, ale tipli jste tady další věci. Tak jdeme se podívat za Tomášem.
3: Hele, já si myslím, že tam byla slyšet pojišťovna štěstí.
1: Pardon, ne za Tomášem, ale za Františkem. František tipuje pojišťovnu štěstí a tu jsem tady zaslech dneska taky od Jirky.
4: No to je pro věc, no, je tam pojišťovna štěstí.
1: Je to přesně tak, je tam pojišťovna štěstí. To je taky teda docela nostalgie, musím říct.
2: Už celkem jo, že? To bude jako, tak 20 let zpátky, ne?
1: Myslím si, že rozhodně to bude dobrý 20 let zpátky. To byl Kotek ještě mladý. Každopádně my se jdeme spolu podívat ještě za Petrem.
5: Dokud si tak já v mešápku slyším panoptiku města pražského, jestli nekecám.
1: Tak co, Krištofe, kecá nebo nekecá?
2: Nekecá.
1: Nekecá, jo.
2: Kámo. Tohleto je fakt legendární seriál a musím říct, že to je asi můj nejoblíbenější krimi lomeno detektivní seriál v Česku. Kámo, ačkoliv je fakt z roku třeba 67-68.
1: Hustý je, že já v tomhletom slyším prostě Popelku a jejich Bál, ale já bych si vůbec nedomluvil, že tam budou nějaký hříšní lidi města pražského.
2: Na těch tam je, kamaráde. Fakt to neviděl nikdy ten seriál?
1: Neviděl.
2: Dej si to někdy.
1: OK.
2: Je to asi, já nevím, tyjo, hodně dílů, 15, 16, tak nějak. A fakt jako legendární herci, František Filipovský, pan Marvan tam hraje, dobře. Bláha, jako skvělé.
1: Tak já to vyzkouším, třeba to vyzkoušíte taky, každopádně nás zajímá ta poslední věc. Takže jdeme si pustit ještě jednu dnešní mashup a pokračujeme dále ve Spin ráno.

0: teď.
1: A jdeme se podívat taky na to, co nás ve čtvrtek 9. července čeká venku. Dneska teda musím říct, že na čtvrtek to bude velice příjemný počasí, aspoň podle toho, co tady hlásí Krištof.
2: Co tady hlásí Krištof? No Krištof by to rád zahlásil, každopádně mi tady skočila Slovenská republika. Okay, takže tak... ti můžu třeba zahlásit, že Prešovský kraj tak momentálně má 10 stupňů, jo, v Tatrách taky zhruba kolem 10. Nejlíp na tom Bratislavský a Trnavský kraj, protože tam je oblačno a 13 stupňů, kdyby tě to zajímalo.
1: Dobře, tak já vás podvedu ještě Českou republikou. Dneska nás čeká 22 stupňů, venku jasno až pole.

0: ve tvých uších. Dominik a Krištof s tebou. Dome, já jsem se trošku lekl, se přiznám. Tady off ether Dom totiž vypálil. Ty jo, jdeme ven. Já jsem se začal jako říkat, ty jo, kam ven, co? Co se děje jako ze dveří nebo nějaký požár, nic. Nic takového se neděje, samozřejmě. Jediný požár, který by se tady měl hasit, tak je ten Hermelinburger, který jsme tady řešili chvilku zpátky.
1: To je pravda. Hermelinburger, ten nám tady rezonuje do teďka v hlavě, tak my si ho asi pro tuhle tu chvíli můžeme jít připomenout, protože děda Márek, to musím říct, že je takovej gurmánek, no. Divný gurmánek.
0: Ale jak to nazval jinak, ale to se nedá vysílat, tak teda si radši pust.
1: Ne, zase takhle ne. Jako, hele, každý prostě má chuťový buňky jinak a děda Mládek je má prostě někde úplně jinde.
2: Nazdar, tak děda Mládek má rád v burgeru hermelínek. Yeah.
1: Jako hermelínek
0: no
1: v burgeru.
0: Možná, kdyby si tam dal čedárek, tak mluvíš líp.
1: To je pravda, takovej čedárek, tak ten miluje pajky. Hele, kuřecí nebo hovězí?
3: Hele, když už tak pak jako hovězí, pěkně, prostě šťavnatej, to kuřecí je takový suchý, jo, to radši řízek. Ale co tam určitě nesmí chybět, tak je prostě cheddar. Miluju cheddar všude.
0: Oh yeah.
1: Já taky. Já teda musím říct, že jsem si u tohohle toho vzpomněl na to šťavnatý maso, že když já dělám burger, tak já dělám ještě takový ten, že je uprostřed hezky pěkně jako růžovoučky, víš co, to a takhle jsem jednou na oslavě dělal burgery a začaly za mnou chodit zpátky děti s tím, že ten burger je syrovej. Říkám, bráško, to není syrový prostě. To je prostě kvalitně dobře udělaný maso.
0: Musíš vychovat, no.
1: Přesně tak, musíš vychovat. Každopádně, co můžu říct je, že asi jako první místo designu nebo chuti burgeru, který se tady dneska ráno objevil, tak měl prostě Michael, protože to, co on tady dneska dal dohromady za recept, to je úplně neskutečné.
4: Maso, to maso samozřejmě si nadsutím čatným, aby nebylo suchý, jako houska, pak tam je okurka, salátek, rajče, dva

0: Hezky dobrý ráno všemu rádi. Já spin máme 8 hodin a 12 minut k tomu a já jsem tady hodinku zpátky siboval jednu story, kterou napsal prostě náš život s Božkou. Jo? Božka včera odpoledne odešla do lékárny a po cestě zpátky se stavila v trafice. No v trafice byla smutná prostě paní prodavačka, tak se tak jako Božka prostě jako zeptala, říká, tak co se jako stalo dneska, nemáte prostě jako úplně dobrou náladu, říká, no víte, oni nás vykradli.
1: Fakt,
0: a říká, jakože, hej, jakože, a co vám ukradli, jako prostě tady, jako to vypadá, že všechno máte. A...
1: Co mohli, no? Kuřivo.
0: Představte si, právě, že ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Co se dá, kasu maximálně ještě?
0: Taky ne, ono je to takový trošičku zvláštnější, kámo. Představte si, že doba už je tak zlá, že ve chvíli, kdy tady začínají hitovat 40, tak se vykoupí klimatizace všude možně. A ve chvíli, kdy někdo uvidí prostě přes zasklený dveře, že je někde klimatizace. Tak tu klimušku prostě sebere.
1: Ne.
0: Normálně paní...
1: Čorli celou klimu.
0: Čorli celou klimatizaci.
1: Chudák. Tak to paní. Chápu, že byla smutná teda, to nechceš.
0: To byla smutná, protože představ si, jak strašně musí prostě v tom metru, v tom vestibulu, v té trafice být.
1: No jasně,
0: jako tam
1: nedýchatelno.
0: Se nedivím, že je potřeba ta klimatizace. Takže už jsme dospěli i do takového stavu, že se nekradou prachy, nekradou se časáky, nekradou se ani kuřiva, když prostě přijdeš do trafiky, prostě přijdeš a odneseš si klimu. Takhle zlý to tady. V téhle době je.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: To, co jste slyšeli, tak byl kousíček záznamu z koncertu Dominika Musila, ale já jsem doma, bylo to krásný, gratuluju, ani ten autotune nepotřebuješ.
2: Nepotřebuju, já vím.
1: Fakt
2: já
1: to
2: jsem
1: jde,
2: docela šikovnej občas.
1: A teď je otázka, to, co jsem řekl, byla to pravda nebo lež?
2: Samozřejmě, že tohle to musela být jenom a jedině pravda. Každopádně, na dnešní pravdu nebo lež si Krištof připravil naprosto speciální rodácký téma.
1: Ne, je to special, no. Včera jsme se tady nějak s Domem bavili, už ani nevím, jestli v éteru nebo off éter. Každopádně, to bylo off éter. Já jsem se doma ptal, jestli se vlastně tohleto slovo tady v Česku používá nebo ne. A Dom mi říkal, že teda asi jo, že takhle nějak se to říká. No a napadlo mě, že téma dnešní pravdy nebo lži bude moravské nářečí.
2: Já jsem jako mega zvědavý, protože já jsem takový ten moravák na víkend vždycky.
1: Ty, ale já už jako bohužel taky, no.
2: A věřím tomu, že spoustu z vás spinnerů tady bude taky jenom moravákama na víkend, ale zajímá mě, jestli třeba někdo tady nějaký to nářečí pochytil. Takže 210, 32, 30, 30 budu potřebovat jednoho pomocníka, který mi pomůže rozlušit, jestli Krištof se svým nářečím kecá, anebo nekecá. Začínáme za 3 minutky, tak pojďte do toho. Somebody.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: On nám tady do víkend právě dospíval I don't wanna know, but I wanna know, Dominik, who's on the line, jak se říká?
2: Nevím.
1: Jak nevím?
2: Já nevím.
1: Tak kdo ti jde pomoct s tím moravským nářečím na pravdu nebo lež?
2: Nevím, kdo mi pomůže, alo, kdo tam?
3: Ahoj, tady Michal.
2: Ahoj, Michal. Já jsem to věděl, já si dělám srandu samozřejmě.
1: Kecá, teďka se tady na mě díval a dělám, kdo to je, kdo to je?
2: A tak hlavně, že si to pamatoval aspoň nás. Ne, samozřejmě. Michal nám tady sliboval, že nám do pondělka nafotí svůj legendární tříma svojí burger. Tak já jsem na to hodně zvědavý, Michala teda.
3: A už jinak toho dělat nebudete.
2: Tak já jsem zvědavý.
1: Já doufám.
2: Já doufám, že ne teda. Ale uvidíme v pondělí.
1: Dobrá, těšíme se na to. Michael, jsi ready?
3: Asi jo.
1: Tak pojďme na to. Dávám první otázku. Když vám řeknu, cůfni tam, tak myslím, abyste někam nakoukli.
2: Cůfni.
3: Jakže, cůfni tam, jo.
1: Cůfni.
2: Cůfni. To zní jako couvně, ne? Spíš než nakouknout.
3: Já si myslím, že asi jo.
2: Jakože máš nakouknout, jo?
3: Jo.
2: No dobře, hele, Michale, tak já dám na tebe. Odkaď seš, Michale?
3: Když to tak vezmeš, tak jako cůfni tam to jako nebude jako couvej tam. To by bylo jako moc jednoduchý. Já si myslím, že ten kluk jako má pravdu.
2: No dobře, tak dáme mu teda tentokrát za pravdu, ale je ano. To na tebe, Michale, je to na tebe, jo?
3: Beru to na tebe.
2: No tak jo.
1: Michale, kdyby se zdržel doma, tak to máte správně, takže bohužel to cůvni je opravdu couvni.
2: Michale.
3: Ne. Ach jo.
1: Ach je to jo. Tak, je to fakt takhle jednoduchý.
2: Tak to bylo víc než jednoduchý.
1: No jeden nic. Bod pro mě.
2: Nevadí, hele, dobře, Michale, tahleta ztráta jde prostě za tebou, jako.
3: Ano.
2: Tam nejde jinak.
1: Tak jo, chlapi, přitvrdíme. Druhý statement. Slovo lůšňat můžeme použít buď jako synonymum ke slovu hledat, nebo jako pojmenování toho, když někdo chodí sem a tam a přemýšlí, co by kde vyvedl.
3: To si děláš.
1: Abych to řekl po mém, teď se ozval Pražák.
2: Hele, tak já nevím, jako tady fakt nevím, Michale, v životě jsem to neslyšel, ale lůšňat. Mám takový pocit.
3: Je to vůbec jako český slovo?
1: Je to moravské slovo.
2: Je to moravský slovo, no.
3: Jo, tak to není to u Čechy, ano.
2: Ale tady cítím prostě jako lžičku.
3: Já teďko dám na tebe doma.
2: A to jenom kvůli tomu, že nevím, co to znamená, tak zkusíme.
3: Já to slyším poprvé v životě.
2: Já taky.
3: Na Moravu jezdím jednou za rok, ale tohle jsem v životě neslyšel.
2: Já taky. Dneska si myslím, že to prohrajeme, ale uvidíme, hele, třeba ta lež bude správně, takže lež.
1: Chlapi, je to pravda. Já teda vycházím jako z mojeho rodného slováckého nářečí a to lůšňat tady se fakt jako takhle používá, buď to třeba když kočka chodí kolem misky, víš, a hledá, dívá se. Občas taky teda přemýšlíme, že nevím, když jdeš do skřínky vyžrat, že jo, to sladký tam, tak taky lůšňáš.
2: No ok, tak já lůšňám poměrně často, taky podle toho vypadám, tak Kristofe.
1: Třetí statement, jednoduchý. Nejkratší moravské sloveso je hl, psáno HL. Užití ve větě, on sahl. Hl.
2: Ale to zní jako, to mi připomíná prostě pivo dánsky. Víš, jak se řekne dánsky pivo?
1: Nevím. No tak tohle máme hl.
2: Ale hl, jsem v životě neslyšel, ale už tady dneska padly takový kuriozitky, že já bych dal, že to může být pravda.
3: Já taky myslím, že to je pravda.
2: Tak dáme pravdu.
1: Tak aspoň jeden bod máte, je to pravda.
2: Jo, tak aspoň jo. Něco. Není to úplně ostuda.
1: Pro zajímavost to hl znamená, že se hnul.
2: Okay.
1: On sahl.
2: No, ty vole, to je logický.
1: No jasně, No, ale okay. Pánové...
3: Žaludek, takže...
1: Pánové, dva body pro mě, jeden pro vás, díky moc za výhru.
2: No tak gratulky. Michale, hele, moc děkuju za pomoc i nepomoc a děkuju za hru. Měj se hezky, čus.
3: Ahoj.
1: Čau.
2: Čau.

0: Rychlá doleva na rádiu Spin. Pardon.
1: Já jsem čekal, s čím přijdeš zase, ty vole.
0: Crashe jsou hlášený na Plumovský ulici v Prostějově. Jeden crash, který, jak jsem říkal, přivolal dom, tak ten je v Ostravě na Rudný, tam je to hnedka u benzinky. A jedna krásná, teda ne krásná, ta nehoda je strašná, ale jedna nehoda tady je v Krásné ulici Pražský v obci Řitka. Se zdržovačkou potom počítej na příjezdu do Rychnova nad Kněžnou. To je název, Dome, to je jako, musím zmínit tady tohleto.
1: Já jsem s tím v míru,
0: to je úplně v pořádku. Takže se zdržovačkou počítej při příjezdu do Rychnova nad Kněžnou, 7 minut čekačky, jsou tam práce na silnici. To samý platí, pokud jdeš z Pelhřimova na Humpole, sami to teďka cca na 15 minut, jinak je to fresh.
1: Ok, lehký info z dopravy tady mám od Pavlíny.
2: Silnice Klatovy Švihov, Pouštění Kyvadlově, opravuje se silnice záplatama.
1: Ok, takže tam asi pravděpodobně počítejte s nějakou tou minutkou navíc. Navíc nabíráte taky na D1 na příjezdu do Brna, potom taky na D5 a D7 na příjezdu do Prahy. No a co se týče Prahy v tuhle tu chvíli, tak dávejte pozor mezi Chrášťanama. Dávejte pozor mezi Chrášťanama a Barrandovem. Tam to poskakuje s obou stran a potom taky kryžlásí aktuálně do Břízka. Takže celá do Břízka a celý Barrandák stojí. Kdyby cokoliv, dávejte vědět. Automotospin.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: I dneska tady ve Spin ránu ve hře jeden na jednoho hrajete o trička Rádia Spin. Naprosto perfektní, minimalistický, krásný tričko. Krištofe, pamatuješ si, jak vypadá?
2: Černý tričko s logem Rádia Spin.
1: Přesně, a víš, že to Rádio Spin je?
2: Vím tady přímo.
1: Přesně, na hrudi toho trička.
2: Jo, aha.
1: Takže hrdě můžete nosit tričko s Rádiem Spin.
2: A kdybyste nechtěli, tak to dáte naopak, má to na zádech, že jo? To je multifunkční.
1: To je taky samozřejmě možnost. Takhle tričko funguje prostě. Můžeš se vybrat, kde budeš to Rádio Spin nosit, ale já věřím tomu, že všichni spineři ho budou hrdě nosit na hrudníku. Takže 210 32 30 30, volejte do hry jeden na jedno. Startujeme zhruba tak za 3 minutky, takže pojďte na to.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, máme tu 9. července, čtvrtek, no a teď startujeme se dvěma borcema na frontové lajně a kdo to je, Dome?
2: Frontová lajna, hezky pěkně, tak to jsi vyhrabal. Tak na lince číslo jedna je Martin. Martine, dobrý ráno.
3: Zdravím všichni posluchači Spinu, ahoj.
2: Čau, ahoj. Tak jaký máš zatím čtvrteční ráno, je to v pohodě?
3: Jasný, já jsem skoro na důchodě, takže pohodička, mám takovou rentičku, tak jedu teď jenom pro peníze do práce s bráchou, jsem vysmátý.
2: Ty vole, to by bylo taky vysmátý,
1: no
2: jestli jenom pro rentičku.
1: Tak já doufám teda, že je vysmátý.
3: Mám vysmátý, já jsem mladý, vy musíte ještě budovat, víte co.
2: To asi ještě budeme nějakou dobu. Lubane, jak ty jsi na tom, dobrý ráno?
4: Dobrý ráno, taky zdravím všechny posluchače a jsem na tom skvěle.
2: Máš no taky tak. Rentičku?
4: To ne, to ještě bohužel ne.
2: Tak dobrý.
1: No že... tak třeba bude aspoň tričko dneska.
2: Přesně tak, třeba to bude tričko. Tak uvidíme, kdo se ho odnese. Každopádně, jak jste na tom s chemií, protože dneska tady budou padat otázky právě na ní.
1: Nebojte, je to jednoduchý.
2: Přesně tak, je to dneska jednoduchý, každopádně jenom připomínám pravidla, abyste se mohli přihlásit o odpověď, tak musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat. Já si myslím, že pravidla jsou jasný, tak můžeme jít na to. Jste ready?
3: Ano.
2: Super. Let's go. Tak otázka číslo jedna. Jak se jmenuje prvek, který se skrývá pod značkou O?
4: Luban.
2: Lubane, Lubane.
4: Tak to je oxygen neboli kyslík.
2: Kyslík. Tady si myslím, že není moc o čem, je to opravdu kyslík, je to tak?
1: Tady je někdo chemik.
2: No, mladý chemik, to jsem měl tenkrát.
1: Ano, kufříček mladýho chemika. Tak jdeme dál. Druhá otázka, chlapi. Jakou značku má Helium?
3: Martin.
2: Martine.
3: Myslím, že HE.
2: HE, tak to uděláme napínavý trošičku. A je správně.
1: Wow, takže jedna.
2: Máme tady patovčičku. No
1: přesně, poslední otázka rozhodující.
2: Myslím si, že je takový asi nejtěžší omyl celý chemie, nebo nejčastější omyl celý chemie. Pod jakýma písmenama se v chemické tabulce prvků skrývá zlato?
3: Martin.
2: Martine.
3: A teď to asi netrefím, ale já myslím, že AU.
2: AU. Je to tím, tak, je to AU! Tak Martine, my ti moc gratulujeme. Je to takovej asi nejčastější omyl, dá se říct teda.
4: Gratuluju.
2: Jenom tak jako, kdyby někdo, nebo kdyby někoho zajímala pomůcka, tak nás tenkrát učitelka naučila, že ve chvíli, kdy ti spadne zlatá cihla na nohu,
1: prostě
2: 100% zakřičíš au, protože je fakt jako zatraceně těžká. No tak jo, Martine, tobě gratuluju ještě jednou, nebo gratulujeme ještě jednou a Lubane, ty si cinkni klidně zítra, protože i zítra tady můžeš hrát.
1: Promiň, Dome, ještě na závěr. Napadla mě taková jedna věc. Víte, jak by dělal medvěd, kdyby byl chemik?
3: Brom.
2: to je strašný. Martine, vydrž na drátě a Lubane, měj se. Čus.
3: Děkuju.
1: Čus.

0: zdraví je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Spin ráno. Meša.
2: A ještě jednou ti přejeme krásný dobrý ráno, máme 8 hodin a taky 47 minut. K tomu máme tady taky pokračování dnešního mešapu, ve kterém už se k nám přidá taky Vicky, dobrý ráno.
3: Krásný dobrý ráno.
2: Krásný Nazar. Dobrý ráno. Dneska seš tady na čas, dneska si nečekala 15 minut na autobus, který nejezdí. Je to... Svět je zase v pořádku, ano, ne, promiň, já to musel prostě
3: jo,
2: propálit.
3: Svět se zase točí prostě.
2: Vicky, mešap dneska Michal Krištof.
3: Ano.
2: Krištof včera říkal, že můj mešap je trošku bordel. A já si dovoluji nesouhlasit.
4: No, protože... jako taky, teďka jak to slyším znovu ten mashup i ten můj, tak si říkám, kurňa, není to úplně fajn.
2: No tak jo, jdeme to si ho pustit a jsem zvědavý, Vicky, jestli něco poznáš.
4: Ten pohled zmatení ve Vicky oči, kdyby tady byla kamera, tak to vidíte.
2: Jako tenhle ten pohled má ale Vicky velice často u mashupu.
3: No, to je taky pravda.
4: A něco jsem zaslechla, ne?
3: Jako jo, co? Ale já nejsem schopná říct, co to je.
2: Tak chceš to pustit ještě jednou na promyšlenou?
3: No já si myslím, že tohle už nepomůže. Normálně ty jsi mě totálně zaskočil, Krištofe.
4: Promiň.
3: Krištof teda dal strašně těžký mashup.
4: No, ale máme
3: tu spinneři.
4: Máme tu právě celkem asi dobře vytrénovaný spinnery, protože ti to celkem odhalili.
2: To
4: a dokonce
2: máme.
4: Ty věci, jako které jsem si myslel, že neodhalili.
2: Je to tak.
3: A kolik jich tam je?
4: Tři.
3: Vůbec? Nevím třetí ani, nevím. Dobrý, nechte spinnery, já
2: tak
3: si
2: jo.
3: Poslechnu.
2: Petr.
5: Kluci, tak já v mešápku slyším panoptiku města pražského, jestli nekecám.
3: Tak to taram taram ta ta ta
4: jo,
3: jo.
2: Dál tady typoval Fanda.
6: Hele, já si myslel, že tam byla slyšet Pojištěv naštěstí.
2: A Pojištěv naštěstí tam byla taky.
3: Aha.
4: Dneska je to... Dneska je to prostě pro pamětníky.
3: Počkej,
4: no.
3: No ale Krištofe, ty si stihnu ještě Pojišťovnu štěstí.
4: Pojišťovna štěstí, pokud se nepletu, vyšla v roce, kdy jsem se narodil, 2004.
3: Jo, dobrý. Tak jenom, že jsi takový pamětník, ty ještě vzpomínáš prostě z kolébky.
4: Já jsem stará duše v mladém těle.
3: Tak.
2: No a máme tady v závěru ještě dva typy, které se tak jako blížejí té třetí věci.
4: To lízne tu správnou odpověď,
2: správný,
4: no. Úplně
2: to není, tak pajky.
7: Ale slyším tam Eminem, Dream Slim Shady.
2: Eminem, můžeme říct, že to je, ale Eminem, Real Slim Shady to není. Jdeme se podívat ještě na jeden tip.
8: Eminem Houdini.
2: Houdini už je ještě o něco blíž, ale ještě to není
4: je to,
2: co bychom
4: tady. Kluci,
3: ještě to jednou pusťte.
4: Tak ještě jednou.
3: Guess who's back?
2: Ne, tam je. Ale teď jo. Je otázka, z jakého je to tracku, protože no. My víme, že z Houdiniho to není. Tak co tam bude? 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět.
1: Poznal jsi trojici tracků? Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210, 32, 30, 30. Právě teď.

0: Čtvrtek, 9. červenec, svátek slaví Drahoslava. Ještě jednou přejeme všechno nejlepší všem Drahoslava. Máme 8 hodin na 54 minut a to znamená, že za náma už je ve studiu taky Vicky. Vicky, ještě jednou dobrý ráno.
1: Krásný dobrý ráno, ještě Čupic. Jednou.
0: A Vicky se může pochlubit jednou věcí.
1: Vicky, já řekni to. Já jsem podalila mešap!
0: Jo. Tak Vicky, co je ta poslední věc, co byla v mešapu?
1: Without me! You said for me,
2: no jasně. A musím říct, že tady jako Vicky byla jediná. Tady byly jako pár správných typů, skoro správných. A Pajky tady říkal, že to je Slim Shady, ale je to těsně vedle. Pak tady přišel ještě typ, že to je Houdini. To je hodně blízko, protože
0: fráze, určitě,
2: ano,
0: no.
2: Ano, že ten Houdini přesně jako odkazuje na to Without Me, ale nikdo to netypl úplně přesně.
1: Ale já se přiznám, já jsem si to tady musela, kluci by řeknou, že jsem si to tady musela celý odrepovat.
0: To je pravda.
1: Abych jako zjistila, že to je Without Me. Já furt, so this looks like a job for me, a kluci, jo, a jak se to jmenuje, a já.
2: Já si Vicky dál, because it feels so empty. Aha, empty!
1: Empty, ale ne, no nic, ještě dál, without me, oni, jo!
0: Vytiskneme ti diplom, Vicky. Máš to tam. Tak jo, Vicky, co se bude dít dneska v komunikátoru?
1: Hele, dneska si povíme o tom, že zakončení mistráku ve fotbale bude hudební a já už vím, kdo vystoupí. Takže to ti povím, kdo tam bude.
2: Ty jo, nějaký inside info tady má, Vicky.
1: Tady mám inside.
2: Napojená na hudební scénu, to ani nevíte.
1: Mě zavolali, víš co.
0: Jo, přesně tak, na koho máš ty kontakty?
1: Na Bad Bunnyho bohužel ne, takže ten tam nebude.
0: Ale... Já už jsem si myslel, že jsi to propálila.
1: Ne. A potom taky, že Tinder už je outdated, takže teď je trendy swipovat videohry.
0: OK.
1: Kdybyste
0: nice.
1: Nevěděli.
0: Rozhodně vím, co bych naswipoval za videohru.
1: Co bys naswipoval?
0: No, jasně, že GTAčku 6 až bude. Co jiného prostě, nic
1: tak ještě
0: jiného.
1: Listopad, ne? To 19. listopadu.
0: Jo, do listopadu bych swipoval a potom bych si dal týden volna. Minimálně týden
2: správně.
0: Volna. No tak jo, tak užívejte komunikátor s Vicky, potom a taky Spin Extra a Sirku a chill na Spinu s Márou. A my se jdeme naposledy podívat společně, aspoň teda na to, jak bude dneska venku. Tak Krištofe, co tam máme?
2: Mám to tady. Po celé České republice průměrná teplota 17 stupňů Celsia, to už je celkem dýchatelno a celkem parádně. Na většině území máme polojasno nebo oblačno, hlavně teda v Čechách máme polojasno a ty Čechy nám to trošku drží to počasí, protože tady dneska bude až 25 stupňů, hezky bude hrát sluníčko a taky hřát sluníčko. No to sluníčko dělá vlastně spoustu věcí, hraje si a hřeje.
0: Opaluje. Jsi rád, že jsi se přestěhoval do Prahy?
2: Pálí tváře. Já jsem celkem.
0: Jo. Protože tady bude hezké a na Moravě nebude.
2: To je pravda. Takže posílám shoutout rodině na Moravu, užijte si tam ty mráčky.
0: Užijte si mráčky a vy si užijte zbytek čtvrtka. Mějte se krásně, čus.
2: Ahoj. Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Krásný den, máme čtvrtek 7. července, no a svátek má dneska Drahoslava, takže drahá Drahoslavo, všechno nejkrásnější. No a vrháme se na bonžurku s Viki. No tak včera jsem se učila v knihovně, přiznávám poprvý, ale úplně poprvý v životě, jo. Vždycky se mi líp pracovalo doma, ale všichni kámoši si knihovnu vychvalujou, tak jsem si řekla, že to zkusím. No a musím ti říct, už ten hype chápu. Pokud chceš bizárek, zajdi si tam. Nevím, jestli jsem studovala víc svoje materiály nebo lidi kolem sebe. Každopádně paní naproti mě usilovně myslela a evidentně někdo na ní, protože škytala na celou aulu. Jo, a starší pán vedle mě, tak ten rozjel svůj pekelný stroj, takový ten fakt OG notebook, tlustý jak pořádná bichle. A musím ti říct, to byl teda šílený hluk, jak když startuje Boeing. No tak to už jsem nevydržela. Řekla jsem si, Vicky, dej tomu ještě hokus pokus o fokus na učení. No a nandala jsem sluchátka, po hodinda, říkám si, to by šlo. No a najednou koukám, div jsem se nevykoukala. A pán u vedlejšího stolu si z knihovny udělal picnic spot. Ne, vážně, jako vytáhl paštiku, lahváče, já dostala hlad, výborný, říkám si. Ale musím ti říct, intenzivní zážitek, neskutečný. Knihovna je jiný vesmír, fakt zábavný. No a dneska se tam nechám vystřelit znova. Proč ne? No a teď už samozřejmě startuju komunikátor, to znamená, že tady hrajou tracky na přání 210, 32, 30, 30, anebo mi pošli hlasovku, takže těším se, jak to tady spolu dneska rozjedeme. Radio Spin! I like diamonds, I like stunning, I like shining.

0: Spin Talk. Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
1: vzniklo z toho něco aspoň?
0: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
1: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry. Mm-hmm. Studenti narazí na tvoje jméno. Co tam bude napsáno?
0: První Čech, který vyhrál mistrovství světa.
2: Tak skvěle si hraje se slovy, že se v roce 2024 stal mistrem České republiky ve slam poetry. Matěj Plachta bude hostem dnešního Spin Talku. Naleďte si Radio Spin v 7 večer. Těší se na vás Roman Jakub.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou a už tady máme prvního spinnera a první spinner je Maty. Čau Maty.
1: Čau, čau, zdravím.
0: Tak prosím tě, co tvoje ráno dneska, jak to jde?
1: Ale zatím krásně, zase jsem v traktoru, jako vždycky, že jo, takže...
0: Jo, takže si jedeš zase traktorový bomby, ty bláho, a v kolik začínáš takhle?
1: Ale snažím se v 7, ale moc mi to nevychází.
0: No tak ono takže, teď chápu.
1: No, takže tak, a zase se starám, že o prasátka, takže krásně.
0: No tak to už samozřejmě víme, že o prasátka, no tak ty vstávají asi s prvními slunečními paprsky, ne?
1: No jasně.
0: A probuděj tě, nebo seš od nich daleko?
1: Ale jsem daleko, dojíždím.
0: Jo, takže nic, takže to není jako, že bys měl budíčka, prostě kohouta, nebo chrochtání,
1: ne,
0: nic takovýho. Dobře. Ale Maty, co ty si dneska necháš zahrát?
1: Ale poprosil bych CBA Snave od Viktora.
0: OK, mám to tady pro tebe připravený. No a pro koho budeme hrát?
1: Ale budem hrát pro teďku a pro Nixu domů a pro mamku samozřejmě taky, pro spinnery, pro sebe a pro mě samozřejmě, takže.
0: To je skvělý, Maty, to je krásný vzkaz a to se tě teda musím zeptat, takže poslouchá celá tvoje rodina? Ladíte doma nebo v autě?
1: Spíš jakoby druhá rodina, jakože taťka a Nixa, jakoby vlastně mamka a to. Mm-hmm. Takže spíš tam to jedou, no, ale mamka jako ta moc nejede. No,
0: jasně, to. Ale teda máš část rodiny, která si to jede s tebou, to znamená, že teď poslouchají a slyšej.
1: Ano, přesně.
0: No tak to je krásný, no tak Maty, tak zdravíme společně, užívej krásný den a jdu ti to pustit. Ahoj.
1: Jo, děkuju moc, nejste, šokám.
0: Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady máme šťouchačku na D1 a to v okolí Tvarožný směrem na Ostravu. Čekej tady kolem nějakých 10 minut navíc. Teď už jsem v samostatné Praze, tady máme nehodu na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na D1. Je tady havarovaný auto, je to v okolí Jinočan. No a kreš máš taky v ulici Etiopská, Povltavská a na Žernosecký. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin Radio.

Nepochopil, co je rok. Chovat se pěkně, bez už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčí tvojí rok. BBC do tvý pusy, sprchovat se budeš muset. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: Vicky tady s tebou, jedeme si dál triky na přání, no a já už tady mám vzkaz od Ondry.
1: Spiňáci, čau Vicky, tady ten track výhradně posílám všem spiňákům a Vicky do studia a bude to Robin Zoot Everyday. Mějte se, mějte pohodovej den a užívejte. Čau.
0: Díky moc za vzkaz, Ondro, no a já tady musím propálit, že ty se dneska chystáš na výšlap, jako na cyklistický výšlap, takže ať vám to dneska pořádně jede, kluci, šlápněte do pedálů, no a pouští vám k tomu Everyday Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, posloucháš Komunikátor. No a v příští hoďce se máš rozhodně na co těšit, protože spolu probereme, kdo vystoupí na prvním halftime show během mistrovství světa ve fotbale. To je prý historicky úplně první halftime show, jo. Takže opravdu novinka novinek a já už vím, kde tam bude. To znamená, že to všechno ti prozradím už za 3 tracky. Máš se na co těšit. A ty kumšek je počasí, tak prosím tě, venku je dneska tak jako příjemně. 18 stupňů Celsia v Praze a sluníčko, ve zbytku republiky kolem 18 až 16 stupňů. Dnešní maxima budou na 25 a bude svítit slunce. Hele, krása střídá nádheru, je to hezký. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Robina Vikina, mám tady pro tebe čerstvou zprávu. Justin Bieber vystoupí na halftime show během finále mistrovství světa ve fotbale. FIFA to potvrdila, je to ofiko. Doplní hvězdný line-up vystoupí taky Madonna, BTS,

proběhne už 19. července. Má mít 11 minut. No a kreativně se na ní má podílet Chris Martin z Coldplaye. Takže myslím si, že opravdu tohle bude totálně nadupaný. Zároveň se mi hrozně líbí, že vlastně ta akce má podpořit fond, který pomáhá dětem získat přístup ke vzdělání a samozřejmě i k fotbalu. Takže můžete to dokonce, nejen že tě to pobaví, nejen že budeš úplně hudebně nadšený, ale taky tě zahřeje u srdíčka, že tahle akce má přesah. No a já jenom říkám prostě let's go. Pojďme se na to společně těšit, napišme si 19. července do diáře, no a doufám, že to budeme moct někde zhlédnout, nebo aspoň, že to bude hodně brzo na YouTube, no, protože nevím, jestli se nám podaří vidět to živě. Tak kdo má možná kabelovku, tak ten bude mít to štěstí. Tak jedeme dál, Radio Spin.

0: aplikace.
1: Je tomu tak, hrajeme z mobilní apky a mám tady vzkaz od Davida.
2: Čau Vicky, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Hektora Emoce na emoce. Bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau a užívej den.
1: Díky moc, Davide. Zahraju Hektora Emoce na emoce. Skvělý výběr, by the way. No a samozřejmě posílám i vám všem ostatním spinnerům. Pojďme si to tady spolu užít. Krásný den, Radio Spin.

stolek nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehoda je v Plzni, a to v ulici Jateční a taky v ulici Regensburská. Dál se přesouvám do Českých Budějovic, tady máme nehodu na Husově třídě. Teď už jsem na dálnici, tady máme kolonu na D8 při příjezdu do Prahy, čekej tady 15 minut navíc, fakt velká šťouchačka. No a teď už jsme v Praze, tady máme nehodu na Sokolský, na Českobrodský, ale taky potom na Pražském okruhu na exitu 58 na nájezdu směrem na D1 je tady havarovaný auto a to přímo motorka, je to v Satalicích. Tak bacha, to je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Žum, a já už tady za tebou frčím s dalším songem na přání a taky teďkon s Leou na drátě. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj Leo, tak prosím tě, povídej, jak ty se teďkon máš, užíváš prázdniny?
1: Jo, hodně.
0: Hodně, no tak to je super, že hodně. Tak na co se teďkon nejvíc těšíš?
1: Co?
0: Na co se nejvíc těšíš teďkon v průběhu prázdnin?
1: My pojedeme s tátou na dovolenou a my tam máme domluvený takový apartmán a tam je hrozně velký lunopark. Takový, no, lunopark.
0: Jakože akvapark?
1: Jo, no, takový jo.
0: Jakože tam bude i voda?
1: Kardelan.
0: Aha, teda ale to zní parádně teda. A ty už to tam znáš, takže víš, kam jedeš.
1: Ne, neznám.
0: Jo, takhle, protože to už vypadalo, že tam máš nějakou svoji oblíbenou klouzačku, nebo jestli jdu na park, tak teda i nějakou horskou dráhu. Teď si nejsem jistá.
1: Oboje, podle mě.
0: Všechno bude. Teda, to se máš, Leo, to je paráda. No a chystáš se taky na nějaký tábor?
1: Jo.
0: Aha, a na jaký?
1: Na,
0: Jako s jakým zaměřením? Jestli tam máte nějaký téma, na který se těšíš?
1: Jo, na rakouskej.
0: Jako na rakouskej? Jakože...
1: Já.
0: Oh, takže si tam budete hrát na kamzíky v Alpách. To bude dobrý. Teda Leo, ty máš skvělý program na léto, tak to je úplná paráda. Tak prosím tě, co ti můžu nechat zahrát?
1: Dáme Party.
0: Tak jo, to dáme party, ale úplně já bych řekla, že celé tvoje léto je jedna velká party, tak si to pořádně užij, měj se krásně a posílám. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Radio Spin.

0: Li lidie liter lihu, lifruje li hodu libie.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.
2: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Tailspin, Vicky tady s tebou, no a v příští hoďce tady spolu probereme apku, která potěší všechny hráče videoher. Jako já taky žeru videohry, jo, ale přiznám se, že jsem spíš ten fanda, protože nějak mi to hraní moc nejde. Prostě jedu si let's playe a na to mě bráchové učili už odmala, takže to jsem koukala přes rameno, jak hrajou právě GTAčko, no a tímhle zdravím samozřejmě Ondru a Ráďu. No a teďkon už si to dáme počasí, protože za chviličku už ti řeknu o té apce. Ha. Tak jo, tak doufám, že seš teďkon úplně napnutý jak kšandy a nemůžeš se dočkat, až ti povím, co to je za tu apku. Každopádně teď ti povím, to ti prozradím, že je venku 20 stupňů Celsia v Praze a polojasno. Ve zbytku republiky, jak bysme, dnešní maxima na 25 stupních a mělo by být normálně, koukám, v Praze dokonce aj bez mráčku. Pěkný, pěkný.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Takže to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si děcka budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno po celou sobotu a neděli na rádiu.

Posloucháš Radio Spin s Vicky, no a teď ti jdu představit tu Prima appku pro všechny zapálený hráče. No a taky třeba pro lidi, co stejně jako já jedou let's playe. Hele, appka se jmenuje Dustpile a funguje jako Tinder. Tak musím říct, že tohle je ale jedna z těch her, kterou jsem hrála, takže pravidlům rozumím. No a pro ty neznalý, swipeuješ, líbí, nelíbí. Ale s tím rozdílem, že na Dustpile budeš mrkat na hry. Hele, umožňuje to hráčům procházet svoji nehranou knihovnu na Steamu a to právě pomocí swipe systému, takže tady je ta podobnost. Až na to, že na kartě místo typky s ezokartama nebo týpkem s kaprem v ruce, tak spíš tam najdeš nějakou kartu s tou hrou a s informacema o ní, jako je třeba žánr, hodnocení té hry, ukázky, taky třeba délka hraní, anebo recenze od dalších hráčů. Takže je skvělý, že ty jako uživatel se můžeš rychle rozhodnout, jaký titul líbí, nelíbí. No a podle toho se můžeš dál zařídit. Za mě úplně skvělá věc, protože tahle apka je zdarma a pomáhá všem hráčům, anebo právě třeba jako mě, lidem, kteří sice nehrajou, ale třeba chtějí mít nějakou inspiraci, na co, na jakou hru se teď zaměřit, na jaký let's play je koukat. Takže za mě totální pečka. Myslím si, že tam můžeš najít i spoustu zapomenutých her, na který třeba si už nevzpomeneš. No a teď, když je tam uvidíš v Dustpilu, tak třeba prostě oprášíš prach z těch pomyslných CDček, vložíš do mechaniky a zahraješ v uvozovkách.

0: Fuck it up.
1: Komunikátor na rádiu Spin.
2: Vicky tady s tebou, jedeme si dál, no a já už mám teďko na drátě Slima, M. Slima, ahoj.
3: Čau,
2: tak vítám tě, M. Slim tady u nás byl dokonce i v rámci undergroundu, u

0: Jirky, který se vždycky vysílá každou středu večer. Je to tak, že jo, Jsem řekla
1: Jirko. Tak.
0: Slime, je to tak. Jo, teďkon teda na léto si dává Jirka pauzindu, ale pokud by si se chtěl taky objevit v jeho vysílání, tak určitě pošli e-mail na Radio Spin, protože je to velká zkušenost. Jak se ti tam vlastně, Slime, líbilo?
1: Ale líbilo se mi tam hodně. Co se týče zkušenosti, tak hodně dobrá zkušenost. Líbilo se mi studio, jak máte postavený celkově ten zvuk, ten koncept, to, jak to má Jirka vymyšlený, vlastně ten underground. A jako, i když jsem si pak četl ty komentáře, tak já jsem se tomu jenom smál, protože ono je něco lehčího prostě to napsat, než to provést.
0: Přesně tak. Hele, Slime, já říkám prostě, držím palce, myslím si, že je to fakt jako velká vždycky odvaha jít z kůží na trh, protože prostě umění a rap taky je vždycky nějakou osobní výpovědí a prostě člověk do toho dá všechno, jde s tím ven a potom už je na každém, jak si to přebere, ale důležitý je, že ty si za tím stojíš. Takže já cením, klobouk dolů. Díky za to, že jsi přišel a byl jsi tady.
1: Taky děkuju.
0: No a prosím tě, co to teďkom bude za track?
1: Ale
0: jo, ty jsi řekl,
1: tam no. Něco od Luka Brasio mi tam hoď a posílám to svojí přítelkyni Downhoště a ještě věnuju svým kolegům tady v práci Ondrovi a Kubovi.
0: Yes, mám to tady, prosím tě, vybrala jsem, není stres, tak abyste měli prostě v práci pohodu, chápeš?
1: Pecka, nejlepší.
0: Takže pro tebe, pro přítelkyni, pro kámoše, není stres a já říkám, hele, haters gonna hate, ale ty se prostě soustředí na svoji kariéru, držím ti palce, no a teď už letí Luka Brasi tvým směrem, měj se krásně, ahoj.
1: Je taky, čau, čau.
0: Radio Spin.
2: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
3: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Viki.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici. Tady máme stále kolonu na D8 při příjezdu do Prahy, ale teď už jenom 9-minutovou, takže dobrý. No a teď už jsem v samostatné Praze, tady máme nehodu na Wilsonově, takže bacha na to. No a tady teďkon vidím crash taky na pražském okruhu na 15. kilometru ve směru na D1 v okolí Slivence. Je tady nehoda nákladňáku, tak bacha na to. No a crash je taky na křižovatce ulic Povltavská a Nová Povltavská. Je tady neprůjezdný pravý pruh a je to za sjezdem z ulice v Holešovičkách. No, další nehodu vidím taky v ulici Turkova. Takže opatrně, tohle je ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: And I'm like, na, na, na, na, na, na, na, na, don't.

0: Spin. Vicky tady s tebou, jedeme si dál tracky na přání, no a já už tady mám teď na drátě Martina. Čau Martine.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, prosím tě. Já jsem se tady v téhletý hoďce bavila úplně o takový skvělý apce, kde můžeš swipovat, jo. Je to jako Tinder, až na to, že tohle platí na počítačové hry a ty můžeš swipovat jako líbí, nelíbí, na Steamu, víš, jako jaký hry by se ti dali, nedali. No, mě by zajímalo, na jaký hry bys ty swipenul, jakože bys je zahrál, dáváš líbí.
1: No tak jako většinou, co já si pamatuju jako od mladá, tak určitě jako Call of Duty.
0: Ano.
1: A pak je ještě, to bych se musel podívat do toho, já toho spoustu her.
0: A takže máš Steam, ale... jo? Jako jdeš si?
1: No, já spíš hraju ty mobilní hry, jako.
0: Aha, okej.
1: Okay. A mám takovou apoku, že hraju takový hry i na telefon.
0: Jo takhle, hustý, tak to je cool. To znamená, že musíš mít ale obrovský telefon. Ty nosíš normálně podle mě po kapsách počítač, ne? Jako tak velkou obrazovku.
1: No, sebou nosím i elektrárnu.
0: Jo, i elektrárnu. Ty jsi zařízený, Martine, dobrý, hele. Takže no, po kapsách elektřina,
1: elektrárnu
0: všechno.
1: Jsem myslel, jako, to jsou takový ty panely, jako, že koupíte na testování.
0: Jo, počkej, to existujou, jakože existujou normálně jako panely na nabíjení, jako telefonu,
1: jo, jo,
0: který máš
1: existujou.
0: Kapesní?
1: No, to má, můžete si to přepnout buď na batoh, nebo když si lehnete třeba na louku, tak si to roztáhnete a nabijete si telefon, tablet, cokoliv.
0: To je skvělý, Martine. Ježiš, to je skvělý. Takhle na léto to se extrémně hodí a obzvláště já vždycky někam vyrazím ven, třeba do parku, že jo? A teď tam není nikde žádná zásuvka. Tak
1: no,
0: to
1: právě.
0: Ty
1: no tady to jako 100%.
0: Jo, já Martine, ty jsi mi normálně otevřel nový vesmír. A věřím tomu, že nejen mě, ale i ostatním spinnerům. Jakože, promiň, ale jako nabíječka na solární energii, tak to je pro mě fakt novinka.
1: Já jsem to taky nevěděl, pak jsem na to přišel až kdy. Měl jsem otevřel internet, no.
0: Jo, si... Tak teď si mě setřel, OK. Někdy stačí se podívat na internet. Dobře, no tak prosím tě, co si necháš zahrát?
1: Dám si od India Viče Mitři.
0: Dobře, bude mi tři a pro koho hrajem?
1: Pro všechny spinnery a to je můj blbý život.
0: Prosím tě, hele, hodně sil a jedeme dál. Radio Spin.
1: Raz. Ahoj.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a před náma už poslední hoďka komunikátorů. Tak rozhodně neváhej a nechej si zahrát ještě svůj song, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a co spolu proberem? Prosím tě, zaměříme se na Erlinga Haalanda, našeho největšího miláčka teď fotbalového hřiště na mistrovství světa, protože týpeček má jasno, po konci fotbalové kariéry si založí jednu velkou, no a teď nechci prozradit, co? Jednu velkou business party. Tak, neprozradím ti, co bude dělat Erling Haaland po tom, co skončí na fotbalovém hřišti. Každopádně můžeš se těšit, že za 3 tracky ti to odhalím. Mezitím můžeš hádat, pokud to ještě nevíš a chtěl by si stipnout, co tenhle ten velký fotbalista s velkou kariérou hodlá dělat. Myslím si, že tě to překvapí, tak neváhej a zavolej mi, anebo pošli hlasovku. Díky za to a teď ještě počasí. Uf, normálně, já říkám, jsem tu zatáčku úplně vybrala, skoro jsem ti to tady celý prozradila. Tak dobrý, povedlo se mi to utajit, teď už ti ale prozradím, jak je venku. 20 stupňů Celsia v Praze a jasno, ve zbytku republiky úplně stejně. Odpoledne bude až 25 stupňů a vypadá to, že v Moravskoslezském kraji bude pršet, tak bacha na to, vytáhni deštník. Když se podívám ještě na zítřek, tak máme kolem nějakých 28 stupňů Celsia, to už vypadá v celku vyletněně, a žádný deště, takže paráda.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

posloucháš Rádio Spin a taky poslední hoďku komunikátorů. No a o kom teď budeme mluvit, o kom se budeme bavit, co budeme řešit, můžeš dvakrát hádat. Možná, že už teďkon tušíš.

0: řeč o norském fotbalistovi Erlingu Haalandovi. Ten je ceněný úplně celým světem, útočník Manchester City. No a prosím tě, vypadá to s ním opravdu velmi dobře. Jako, já to řeknu takhle. Já jsem si taky k němu našla cestu, získal si i moje srdíčko, dobře hraje, skvěle vypadá, blondiáky mám ráda, no a má to v hlavě srovnaný, takže co víc si přát? A teď se týpeček podělil o to, co dělat bude, až pustí míč. No a to ti taky prozradím, další hudební nápověda.
1: Ať nesmutný, do nebečí.
0: Nevím, jestli tam bude přímo ovečka Sean. Každopádně můžu ti říct, že Erling Haaland řekl, že chce být farmářem. Ano, až pustí svoji kariéru útočníka, tak se chce odstěhovat zpátky pěkně do Norska, do norského Bryne a starat se tam o malou farmičku. No není to roztomilý, dokonce se sám nechal slyšet, že být na farmě, řídit traktor, krmit svoje krávy, to je můj sen. To chci dělat, až skončím kariéru. A já říkám prostě, Haalande, já jsem tady. Prosím tě, zavolej, já chci mít taky farmu, jo, to je prostě, já bych řekla, že jestli by byla edice Farmář hledá ženu a byl by tam Erling Haaland, tak ty bláho, tam by bylo narváno. Každopádně, jako cením, no, prostě, má rád zvířátka, to je další green flag, ale ten týpeček si jede prostě samou zelenou, teď je taky na hřišti, další zelená, hele, paráda, já už nemám co dodat, Radio Spin.

0: Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
1: vzniklo z toho něco aspoň?
0: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
1: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry. Mm-hmm. Studenti narazí.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Jana.
1: Vicky tady s tebou, mám tady další trik na přání a tentokrát se mi ozvala Nikča. Tak Nikčo, co to bude?
2: Čauky, tady Nikča, prosím, zahrála bychom tam písničku KSM a bylo by to Protopína. A prosím, který jsou teďka v autě, konečně už tady na depo. A tímhle tím bych jim vlastně chtěla říct, že jsem dneska potkáme na zahrádce. Já se na ně těším a že to snad užijem. Díky, Nikča.
1: To je parádní vzkaz, Nikčo. Ty bláho, vy se budete mít, úplně cítím závist, takže říkáš zahrádka, jo? No tak to si užijete krásný počasí, tak věřím, že oslavíte konec pracovního dne. Čtvrtek, malej pátek, takže to můžete i trošku rozjet. No a já teďkon klukům na cestu za tebou, Nikčo, pouštím KSN. Let's go!

0: show Radio Spin.
1: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
3: Sensei.

0: Tailspin, Vicky s tebou, no a zvu tě na After Work on Tour Summer Affair. Bude hudba, skvělý jídlo, no a taky DJ Mike Traffic, Noir, Ners nebo třeba Double J. Pánové vědou a dorazí i do tvýho města. Hele, budou pop-upy s Jam and Co a taky s Never Enough. No a kdy? Tak to zjistíš právě na stránkách Rádia Spin. Takže určitě vem své kámoše, mrkni se na stránky, kdy hrajou právě kluci ve tvým městě. No a užij si akci, která je zadarmo. To znamená skvělá hudba, skvělý jídlo a skvělí lidi kolem a to všechno za DAX. No tak to chceš samozřejmě, takže určitě mrkni a třeba se na nějaký z těch akcí taky potkáme. Rádio Spin. A teď už rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehoda je na silnici 19 u Tábora. Dál se přesouvám na dálnice, tady je kolona na D1 v okolí Ostopovic směrem na Ostravu, čekají tady nějakých 10 minut navíc. No a teď už jsem v samostatné Praze, tady máme nehodu v ulici Koruní, potom taky na Budějovický. No a kréš je taky na ulici Kartouška před Radlickou ulicí, jsou tady v sobě dva osobáky. Jinak nehodu vidím taky na jižní spojce, je tady neprůjezd pravý pruh, je tady srážka nákladňáku s osobákem u Sulické ulice směrem na Černý most. Tak to je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a já už tady mám teď na drátě Šváru a Frantu, ahoj!
2: Ahoj.
1: Čau. Ahoj. Čau, pánové. Tak prosím vás, vy jste říkali, že teďkon prostě tvrdě makáte, je to tak?
2: Jo.
1: Prostě se nezastavíte. A já jsem se chtěla zeptat vlastně, jaký to je takhle jako pracovat prostě ve dvojici? Je to jako, že vždycky kolegiálně v pohodě, nebo někdy si lezete na nervy?
2: No, někdy si vlezeme na nervy, pošleme se do prdele a pak je to dobrý.
1: A takže to máte rychle vyřešený prostě.
2: Jo, jo. Tam nejsou žádný kompromisy.
1: Prosím vás, pánové, prozraďte, co děláte?
2: Plynaře.
1: Mm-hmm. No a máte třeba nějakou jako situaci, na kterou vzpomínáte, nějaký jako třeba bizár z práce?
2: No, bizár. Tak hlavně děláme potrubí pod tlakem plynu, vyloženě na těch kovových trubkách svářujeme. Mm-hmm. Občas je to docela ovlas. Hmm. Aby se to stalo, nebo takhle, musíte u toho hodně přemýšlet, no.
1: Dobrý, ale jakože po vaší práci ještě jako žádný barák nešel do povětří, jo? Je to v pohodě?
2: Ne, po nás nikdo neopravuje.
1: Takže v pohodě, OK. Takže vy hlavně řešíte teda ty pohlavní uzávěry.
2: Jo.
1: Ne, protože já to musím říct. Kluci, kluci mi tady vyprávěli, ještě předtím, než jsme šli do vstupu, právě víc o té své práci, co mě zajímalo, a prostě pak se tam zmínili o pohlavních uzávěrech a já jsem to ztratila prostě.
2: Ne, že děláme pohlavní uzávěry většinou.
1: Ale já to, aha. Jaký je rozdíl? No, ať se to každý přebere, jak chce, ale prostě chtěla to říct, kluci, že to cením prostě. Franto, Šváro, já jsem taky ráda, že voláte, je to prej poprvý, co jste se dovolali, je to tak?
2: Ano.
1: Ale ty prej, Franto, nás posloucháš už dlouho?
2: Ne, Franta ne, Láďa.
1: Láďa, sorry.
2: Franta už se dovolal několikrát, já prostě na to neměl čas.
1: Jo, takhle.
2: Já vás poslouchám už přes 10 let.
1: To je paráda, to je fakt, cením. Tak díky moc, že jsi tady s náma, že dál posloucháš rap. A prosím tě, co si necháme zahrát?
2: Mělo by to být od Izomandiese.
1: Yes, a vybrali jsme prostě Love, ať lítaj, make it rain. Love, ať lítaj, make it rain. No sleep gang prostě.
2: No, ať lítaj love, ať nelítaj baráky.
1: Tak. Ať lítaj jenom ty love. Výborný. Tak jo, pánové, pro koho budeme hrát?
2: Asi pro všechny lidi, co dělají plynárenství.
1: OK, takže pro všechny.
2: A hlavně vám do rádia.
1: Díky moc, tak jo, takže pro nás do rádia, pro vás hardworking prostě, ať to jde, práce od ruky. No a mějte se krásně a teďkon dáváme song, kde když řídíš, tak zrychlíš. Radio Spin, ahoj, mějte se.
2: Ahoj.

0: Fajn Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já už tady mám teďkon i Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Tak prosím tě, Jirko, představ si, hádej, co Erling Haaland, co plánuje po své hvězdné kariéře?
1: Něco jiného, kromě fotbalu. Tak
0: já,
1: něco, na co prostě potřebuješ mít 3 metry, který Erling Haaland má, tak nevím, možná přesedlá na basket.
0: Jo, hele, to přesedlá, to by tam docela sedlo. Ale ne na basket, ale pustí si, prosím tě.
2: A dnes smutný.
1: Ovečka šel.
0: Ano, jako on plánuje mít prostě svoji farmu.
1: A tak to je hezký.
0: A to je krásný. Tak možná, že by tam měl i nějaký ty koně. Teda zatím mluví hlavně o kravách, jo. Ale jako i tak se mi to zdá hezký prostě, ovečky, let's go prostě.
1: Já si myslím, že to prostě může být velký fotbalový trávník, kde prostě ty ovečky mu to budou takhle jako sekat. Takže prostě to má jako využití a všechno do sebe zapadá.
0: Já si to taky myslím, tak to Erlingu Haalandovi moc přejeme. Já jsem říkala, že bych se tam taky přestěhovala, tak já doufám, že třeba si na mě Erling ještě vzpomene. Jako já bych s ním chtěla být na farmě, nebudu lhát. Každopádně, Jirko, co tě dneska čeká nemine se spinnerama?
1: No tak my trochu zůstaneme u toho fotbalu, protože se podíváme, jak bude vypadat vůbec první halftime show, která proběhne na mistrovství světa ve fotbale. Mm-hmm. Zatím to byla taková devíza vždycky Super Bowlu, ale teď soccer už taky bude dotahovat teda. No a mimo to se podíváme taky do Karlových Varů, konkrétně jak Jirka Macháček oslavil svoji 60. Prostě za prvý samozřejmě všechno nejlepší, velká gratulace. Já ho mám strašně rád. Je to strašný sympaťák za mě.
0: Hele, za mě úplně skvělý. Můžeme mu i zaspívat, ale. Hodně štěstí, milý Jirko. Jirko, hodně štěstí.
2: Hostí zdraví.
1: To bylo rychlejší, než jsem čekal, že to bude. Tak.
0: Já jsem to tady nestihla úplně odmávat. Chtěla jsem si tady zahrát na dirigentku, nějak se nedařilo, ale to bude možná tím, že Jirka má nový účes a teď vypadá jako dirigent symfoniáku on. Pak mu to sekne dobrý.
1: To je pravda, první, co řekla Vicky, když mě tady viděla, tak včera se vypadal ještě, že bys byl někde prostě v mošpitu na rockovém koncertě a dneska vypadá, že budeš tady dirigovat prostě symfonický orchestr.
0: Ano, přesně tak, takže až Jirku potkáte někde prostě u prvních houslí, tak budete vědět. No tak já už dám jenom počasíčko. Paráda, ježiš, to jsem se stišila, tak pojďme si dát. Jak je venku, Jirko?
1: Je tam nádherně, slunečno, krásně.
0: Hezky, tak to ráda slyším, můžu potvrdit, že 21 stupňů zní dobře. Ve zbytku republiky až 23, dneska odpoledne 25 stupňů Celsia a bude svítit sluníčko, bude to nádherný.
1: Wow.
0: Že jo, to je bezvadný. Tak co ty tvoje rajčino? Já už, ne, sorry, to už je opravdu, tohle je evergreen. Jinak si, když se podívám, tak Moravskoslezský kraj, slabý přehánky, no, tak to je jediný takový trošku smutnější, ale nebojte se, ve zbytku republiky hezky, máte se kam stěhovat. Jinak, když se podívám na zítřek, tak pátek vypadá krásně, bude 28 stupňů Celsia a bude jasno až polojasno. Hezký.
1: Co si víc přát?
0: Krásný začátek víkendu. No tak užívejte kon spin extra s Jirkou, za chviličku, potom ještě taky Máru a jeho čel na spinu, no a já už se budu těšit zítra. Zítra v pátek, ahoj.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Přeju ti příjemný čtvrteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou už Jirka, já tě opět vítám u pořadu Spin Extra, doufám, že se máš pohodově dneska. My se, jak už jsem před pár minutama říkal, podíváme na vůbec první halftime show, která proběhne na mistrovství světa ve fotbale. Řekneme si, kdo všechno tam vystoupí, mimo to se mrkneme teda taky už do zmiňovaných Karlových Varů, no ale odpálíme to jednou zprávou o Duně, protože vyšel novej trailer už na třetí Dunu. Já nevím jak ty, ale já se na to strašně těším, protože jednička, dvojka, to byl opravdu masterpiece, co se teda týče jak toho příběhu, scénáře, ale hlavně taky vizuálu. Opravdu nádherná věc, víc řekneme teda za pár minutek. Samozřejmě po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. No a my už to teda můžeme odpálit. Čtvrteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít. Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling through the city and we hide behind the tents. In the Benzo, got the swisher out the window, then we dip.

Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

Si stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na k***.

Máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu snírsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě skýrám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to má.

Posloucháš Radio Spin, podíváme se teď společně do světa filmu, protože včera nás Warner Bros. Překvapili, když na svém YouTubeovém kanále vydali novej trailer pro Dunu. Bude to Duna Part 3, takže třetí část, která už by měla být teda podle všeho poslední. Já nevím jak ty, ale mě celkově ta Duna, celý ten svět strašně chytnul. Je to prostě nádherně napsaný, ale celkově i ten vizuál, se kterým si Denis Villeneuve, doufám, že mi tady teď všichni francouzštináři prominuli. Každopádně to je teda režisér, který si s tím prostě pohrál a vypadá to opravdu nádherně, protože dotáhnul každý detail prostě do finiše. Myslím si, že trojka, tak ta bude ještě o něco vizuálně krásnější, protože režisér Denis Villeneuve tak oznámil, že pro tenhle film vytvořil speciální tým, který vytvořil, aby dělali experimentální záběry. Co jsem pak koukal na nějaký rozhovory, tak to mělo být především tak, že si prostě měli hrát s kamerama, měli zkoušet dělat různý psychedelický záběry a tak dále a tak dále. Myslím si, že to bude něco, co ten film právě tak jako okoření a nebude to jenom další z tisíce filmů, který teď prostě vycházejí. No, můžeme se na to těšit ještě letos, bude to takovej předvánoční dáreček, protože na plátna kin se to v České republice dostane 17. prosince. Já se těším moc, jestli ty chceš si to čekání taky trochu ukrátit, tak koukně na první dva díly a rozhodně koukni na trailer ke třetímu dílu, který už teď je na YouTube. Radio Spin!

0: Spin.
1: DJ Mike, ty umí, umí, ostatní jenom čumí, čumí. Vítej v Německu, jich líbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem, PSH i skutek grupe.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálničních tazích. Velký zdržení tady aktuálně hlásí D6, kde si postojíš při výjezdu z Prahy až po 26. kilometr. Dávej na to určitě bacha. Na D7 si potom postojíš naopak při příjezdu do Prahy, a to už od 16. kilometru. Stejně tak příjezd do Prahy je zasekaný taky na D8 i na D5. Na D1 vidím potom velký zdržení směrem na Brno, kde se to štosuje u 175. kiláku. Co se pak regionu týče, tak štosovačku vidím v Českých Budějovicích, kde si postojíš v ulici na Dlouhé Louce. No a když se podíváme pak na silnice v Praze, tak tady vidím zdržení v Kbelské ulici, kde se to štosuje obousměrně. Štěrboholská spojka hlásí taky obousměrný zdržení. Na jižní spojce si pak postojíš ve směru na Barandák, takže tady dávej taky bacha. No a vidím tady taky jednu nehodu, a to na Poděbradské ulici. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: někdy peklo, nikdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nesuj takhle blbě a otevři dveře.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spine.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Celý odpoledne tady budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, rozhodně si ho tady nech zahrát, a to buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já už tady teď jeden vzkaz mám, tak co to bude?
2: Čau, je tady Matěj z Budějc. Chtěl bych si nechat zahrát něco smutného, protože jsem po rozchodu a je to prostě v podstatě pro lidi, kteří jsou na tom úplně stejně jako já.
1: Aj. No tak já věřím, že každý závěr něčeho je taky nový začátek, takže na to hlavně myslete vy všichni, kteří teď truchlíte, ať už to je rozchod nebo cokoliv jiného. A věřím, že vám to ten čas vždycky spraví.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Radio Spin, Jirka, přeju ti pohodový odpoledne. Dneska máme 9. července, svátek tak slaví Drahoslava, takže všem Drahoslavám přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut podíváme na FIFA Halftime Show, která nás letos čeká vůbec poprvé. No a i dál tady hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 24 stupňů, je tam krásně slunečno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak tam to bude ještě o něco teplejší, tam se vyšplháme až na 28 stupňů. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

0: Za 4 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, všichni fanoušci fotbalu, ale myslím si, že i všichni ostatní vědí, že aktuálně probíhá mistrovství světa právě ve fotbale. No a tenhle rok nás vůbec poprvé čeká taky halftime show. Bude to na finálovém zápase, který proběhne 19. července. Už jsou oznámeni taky nějaký interpreti. Celou tuhle show tak připravuje Chris Martin z Coldplay. No a vystoupí tam Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy a spousta dalších umělců, takže myslím si, že to bude halftime show, která bude stát rozhodně za to. Možná by se mohla vyrovnat i nějakým halftime show, který známe ze Super Bowlu. Každopádně celá tahle akce tak má taky podpořit fond, který pomáhá dětem získat přístup ke vzdělání a taky přístup k fotbalu, což si myslím, že je opravdu teda hezký. No a jak teda už jsem říkal, proběhne to celý 19. července v halftime show, kdy bude teda zápas nebo mezi sebou budou mít zápas týmy, který už budou bojovat o zlato. Takže rozhodně 19. července, jestli seš fotbalový nadšenec, tak rozhodně sledovat musíš. Jestli jde fotbal mimo tebe, tak minimálně tahle halftime show bude úplně pro každýho. Radio Spin!

Posloucháš Radio Spin, mám tady teď pro tebe tip na víkend, a to nejen na nadcházející víkend, ale také na spoustu dalších víkendů. Protože Mike Traffic přichází se super konceptem, který se jmenuje Afterwork, a znamená to, že bude objíždět Českou republiku s DJským setem, kde nebude hrát jenom teda Mike Traffic, ale bude tam hrát třeba taky Double J, Orion, DJ Noir a spousta dalších. No a navíc tak na některých vybraných zastávkách bude Mike Traffic taky mít pop-up se svou restaurací James & Co., takže nejen, že si tam budeš moct poslechnout super hudbu, ale zároveň si tam budeš moct dát taky nějaký dobrý jídlo. Nejbližší zastávka, tak ta je teda už zítra, a to v Brně, takže zítra pop-up v Brně, James & Co. a taky Mike Traffic a DJ Noir. Potom tady vidím taky ještě tenhle víkend zastávku ve Starý Boleslavi. Veškeré ty zastávky vlastně najdeš na našem webu radiospin.cz, takže na to koukni, protože jich je opravdu hromada a je velká pravděpodobnost, že se Mike Traffic z Afterwork objeví i někde v tvojí blízkosti. Takže určitě na to mrkni, myslím si, že tohle bude skvělá letní akce. No a my už teď pokračujeme s hudbou na Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D5C vidím aktuálně velký zdržení při příjezdu do Prahy. Postojíš si tady už od nějakého 15. kiláku. Určitě na to dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, kde si postojíš u 25. kilometru, a to obousměrně. No a taky příjezd do Brna je na D1 zasekanej už od 170. kiláku. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jedou bez problémů. No a když se podíváme ještě, jak to vypadá v Praze, tak tady velký zdržení vidím v Gbelský ulici, kde se to štosuje obousměrně, taky pražský okruh v okolí Řeporyjí, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Postojíš si taky před Barandákem na jižní spojce, no a štosuje se to směrem na Barandák i z opačního směru, z Dobřížský ulice, takže na to dávej taky bacha. No a v neposlední řadě je to taky Štěrboholská spojka, kde si postojíš, a tady počítej taky s obousměrným zdržením. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při čtvrtečním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automotospin.

0: Posloucháš Radio Spin, kde i dál hraju přesně podle tebe. Teď tady mám jednu trochu smutnější hlasovku.
1: Já bych chtěl zahrát písničku pro moji tetu Do nebíčka. Mám tě moc rád a moc mi budeš chybět.
0: No tak hlavně se drž a já posílám jednoho Restovského pro všechny ty, kteří bohužel už tady s náma nemůžou bejt.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Přeju ti pohodový odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve čtvrtečním Spin Extra. Dneska máme 9. července, svátek tak slaví Drahoslava, takže všem Drahoslavám přeju jenom to nejlepší. Nás už zítra čeká jeden velký rapovej release, víc ti řeknu už za pár minut. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, je tam stále slunečno, jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak tam vidím, že se dostaneme až na 28 stupňů, no a okolo té 28 se to bude pohybovat v podstatě až do pondělka. V úterý tady vidím, že už se nám zase začne hodně oteplovat. V úterý to začne už 32 stupněma. Spin Radio.

0: Silám dozo.
1: Za 3 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali zamříž jak hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40,

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidějí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap,

0: se vidí mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.
1: To, co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec. Na rádiu Spin.
2: Československá scéna. Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, je to už nějakou dobu naspátek, co Drake vydával svoje album, bylo to dokonce trojalbum, který nakonec vydal, ale celý svět o tom mluvil, no a teď nás čeká další, po obdobně vlastně velký release, tentokrát se o něj postará Future. Future tak nás nenapíná tak dlouho, jako to dělal Drake, protože Future prostě dneska hodil ven cover a tracklist a řekl, zítra to bude na všech streamovacích platformách. Tahle jeho nová deska ponese název The Real Me, bude tam 22 tracků, takže jako opravdu slušná nálož. Zatím tam teda nezveřejnil feety, ale víme, že tam nějaký zřejmě budou, protože na svém Instagramu k tomu taky napsal, kdo si myslíte, že bude na tomhle albu na feetu. Lidi se tady nejvíc teda shodujou, co koukám na 21 Savageovi, je tady ale třeba taky Meek Mill, takže uvidíme, kdo se tam objeví. Já teda musím říct, že poslední album od Futura mě neskutečně bavil, že ten atlantský sound prostě v tom je slyšet a cítit a doufám, že tahle deska bude ještě o něco lepší. Takže už zítra si můžeš vychutnat The Real Me od Futura na všech streamovacích platformách. Rád

Brňáci. Takže to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si dětská budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno po celou sobotu a neděli na rádiu.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledá.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, no a jdeme se podívat na naší hitparádu Spin Fresh Hits, což je 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Máme tam opět dvě novinky, pro který můžeš hlasovat, a tentokrát tam máme opravdu zajímavé věci. První novinka je od Vesny, která se spojila s Benem Kristovem a vydali spolu track Já si tě brát nebudu. Dívčí skupina Vesna, která vešla tak jako do širšího povědomí díky Eurovizi, tak oni tak jako dávají folklorní hudbě novej fresh kabátek a za mě tohle opravdu super, super věc. Bena tam slyšíme zase v trochu jiný tónině a v jiný pozici, než jak ho známe na trecích normálně. No a druhá novinka, pro kterou aktuálně můžeš hlasovat v hitparádě Spin Fresh Hits, je track od Izomandiase, je to track z jeho nejnovější desky Exit u palice a je to track společně s Ektorem, Pecka a mám rád. A mám rád hotovost, když tylové tyču jak sos, si myslíš, že budu končit. Tady za mě prostě spojení Izomandiase a Ektora funguje vždycky a funguje vždycky skvěle. Navíc oba dva, jak jsou takový striktní rapeři, tak tady dávají do takového latino-kytárkovýho beatu. Zdánlivě teda velký kontrast, ale spolu to ladí úplně skvěle. Takže rozhodně upaluj na stránky radiospin.cz a hlasuj do hitparády Spin Fresh Hits. My si už zítra v 5 hodin večer dáme premiérový kolo, kde se podíváme na celou patnáctku, jak jste jí seřadili tentokrát. Radio Spin.

0: Spin Talk.
1: Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
2: vzniklo z toho něco aspoň?
1: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
2: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry, studenti narazí na tvoje jméno, co tam bude napsáno?
1: První Čech, který vyhrá mistrovství světa.
3: Tak skvěle si hraje se slovy, že se v roce 2024 stal mistrem České republiky ve slam poetry. Matěj Plachta bude hostem dnešního Spin Talku. Naleďte si Radio Spin v 7 večer. Těší se na vás Roman Jakub.

0: kilovat, jedu znova do Rychlova. Dank.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D8 aktuálně vidím zdržení u 25. kilometru. Postojíš si tady obousměrně. Dávej na to určitě bacha. Bacha taky na D11, 33. kilometr směrem na Prahu. Hlásí taky velký zdržení. Postojíš si taky při příjezdu do Prahy na D5, takže tady dávej taky bacha. No a i dál tady vidím štosovačku před Brnem na D1, kde se to začíná štosovat už od nějakého 170. kiláku. Regiony tak ty aktuálně jedou naprosto bez problémů. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tady vidím zdržení v Kbelský ulici, kde si postojíš obousměrně. Ulice v Holešovičkách hlásí zdržení ve směru ven z Prahy. Dál Bubenečský tunel směrem na Holešovičky hlásí taky štosovačku. Štěrboholská spojka, tady si postojíš obousměrně. No a vidím tady taky jednu nehodu, a to na Husický ulici. Takže hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.
2: Radio.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Máme tady další track od vás a o ten si tentokrát řekne Richard. Čau, Richarde.
1: Ahoj, kamarádi, zdravím všichni posluchači Spinner Radio, zdravím hlavně všechny rapotičáky. Chtěl bych si zahrát Travis Scotta, Mamacita, přeju vám pěkný den. Hlavně, ať si to užijete, dávajte na sebe pozor, dětka.
0: Ty jste na mě takhle úplně vychrlil, takže jedna Mamacita letí do éteru. Prosím tě, ještě mi řekni, kde nás posloucháš? Jsi ještě dneska v práci, nebo už máš po všech?
1: Hele, jsem dneska trénuju, kamaráde, jsem v Rapoticích, jsem tady v gymu. A chci si užít den, kámo, pěkná hudba, tady to, děkuju.
0: No tak ať jde trénink, hezky od ruky a jednoho trénu se posílám do éteru. Měj se hezky, čus.
1: Dík, bracho, ahoj, čau, kamaráde. Radio Spin. Spin, X-Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka, teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau spineři.
0: Já jsem tady dneska spinerům říkal o vůbec první halftime show, která bude na mistrovství světa ve fotbale. Aha. Bude tam Justin Bieber, bude tam tuším Shakira, Burna Boy. Mě by ale zajímalo, kdybychom si udělali takovou jako situaci, že se to odehrává u nás. Kdo by tam měl být z naší scény, kdo by tak jako se měl prezentovat v celému světu?
1: Jako myslíš, čistě rapová scéna?
0: Já bych dal rap.
1: Protože mě napadla Evka, jakoby teďka jasně. S tím Edenem si myslím, že se to trošku nabízí, ty diváky by jakoby přivedla a myslím si, že to je takový podobný ekvivalent jako Shakira, ne asi jako hudebně, ale jasně. Nějakým tím fejmem na úkor jakoby posluchačů a úkor obyvatel. No ale myslím si, že by tam měl být asi Ektor, dovedu si představit Ektora a asi třeba Nobody Listen DJ Vich, nějakýho takovýhleho DJ bych si tam dovedl představit.
0: Jako být to takováhle podobná show, že by tam byly třeba všichni spolu, já bych si úplně skvěle dokázal představit Evu Farnou i na nějakém jako rapovém koncertu, prostě s Kellinem tracky má, ještě by tam prostě mohl být Viktor, možná Ektor taky.
1: Ještě taky, že jo, má tu Eva Farna, že jo, trochu polsky,
0: jo,
1: trochu česky,
0: pravda,
1: tak
0: pravda.
1: Ona by, myslím si, že se do toho taky ráda zapojila, takže myslím si, že Eva Farna, ačkoliv vím, že lidi třeba nemusí úplně moc rádi, tak je takovej most trošku mezi tím popem a tím českým trapovým rapem.
0: No tak třeba se toho někdy dočkáme, že tady budeme
1: třeba
0: mít nějakou takovouhle podobnou akcičku. Co dneska, Máro, budeš řešit ty?
1: My se podíváme na mapu České republiky a to podle toho, jakou hru v daném kraji zapínají děti jako první. A je to teda fakt skvělý.
0: Mě už to tady Mára říkal, na to si opravdu počkejte, protože až nějak podezřele moc to sedí.
1: Podezřele to sedí na všechny ty kraje, hlavně na Vysočinu, to je úplně jako skvělý.
0: Tak na to buď rozhodně ready, my se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, je tam krásně, slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra to bude ještě o něco teplejší, tam se vyšplháme na 28 stupňů. Tak užívej pohodovej zbytek dnes Márou, my se slyšíme ještě zítra. Jirka, Radio Spin, peace! Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin Dash Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin Dash Dabou.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Ahoj, tady Mikolas a právě teď posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

What's up, what's up, what's up? Dáváš už chill na spinu s tebou Mára, svátek dneska slaví Drahoslava, tak ji nezapomeň popřát. No a my se podíváme na mapu Česka, já vím, wow, jako kdyby si nikdy neviděl, ale podíváme se na ní podle toho, jakou hru děti hrajou jako první v daném kraji. Ať už je to třeba Ústecký, kraj Vysočina, protože tyhle ty kraje naprosto odpovídají realitě, tak si schválně zkus tipnout, jaký kraj odpovídá jaký hře, jo, jestli seš ze Středočeského, z Vysočiny, ze Zlínského, Královéhradecké, Ústecký kraj, tak si schválně zkus tipnout, jaká hra odpovídá tvýmu kraji. Můžeš posílat voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky volat naše číslo 210 32 30 30. No a kdo to bude mít dobře, tak mu zahrou třeba track na přání. Tak startujeme, čím na spinu.

Chill na spinu, s tebou Mára, no a my se jdeme podívat na jednu skvělou mapu. A to podle toho, jaká první hra, nebo jakou první hru hrajou děti v daném kraji. Hele, Praha, Středočeský kraj, nebo taky Královohradecký, tak tam je to docela jasný, tady vyhrává Roblox. Kde se ale láme chleba, tak je kraj Vysočina. Hele, prostě Moraváci, moravský děti už trénují na budoucnost, a to už od malička. Protože na Moravě, kraj Vysočina, tak tam se jede Farming simulátor, jako to je skvělý. Je to dobrý, Česko neumře hladem, prostě pěstujeme si tady mladou generaci farmářů. No a kdo taky navázal na tradici svého kraje, tak je Ústecký kraj. Hele, já vás miluju. Já vím, měli jsme nějaký problémy, já jsem Pražák, vy jste z Ústeckého kraje, to nejde úplně dohromady, ale tohle hasí všechny problémy, protože tam se jako první hra, už od malička, jede GTA San Andreas. Ale prostě musíš si zvyknout na ten Ústecký kraj, to jako jen tak nejde. Podle mě ještě nejsledovanější kraj od mládí v Ústí je prostě Perníkovej táta a myslím si, že to je úplně komplet. Takže Ústecký kraj, kraj neomezených možností. Hele, ještě že vás v té republice máme. Pokračujeme s rapem. Tady

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. 5 minut na příjezdu do Prahy a to po D8 a D5, půlhodinový zdržení na D1 na výjezdu z Prahy. Totiž na 12. kilometru je nehoda Tříborců v sobě, je to směrem na Brno a půl hodiny taky na D1 a to na příjezdu do Brna zhruba od 190. kiláku. Co se týká regionu, tak crash je v Liberci na 35. u Nového Města, čekáš tady kolem 5 minut a 10 minut čekačka v Ostravě na Rudný. Hlavní město, tady je pár nehod, jedna třeba na Spořilovský, další na Husický. Na to určitě bacha. Kde je zasekáno, tak je třeba Dobřížská, Plzeňská, Spojovací, klasicky taky Nuceláka, Vlzonka směrem do centra a 20-minutový zdržení čekají na Pražském okruhu. 23. kilák směr D1, tady je štoslovačka opravdu velká. Ode mě z dopravy všechno, kdyby se měl info ze silnic, házej info do apky nebo na naše číslo.
1: Automotospin, tvoje

0: Spin.
1: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, chill na Spinu, máme malej pátek, no a má malej pátek i Michael. Nazdar, Michaele.
1: Nazdar, Máro. Hele, malej pátek, no určitě jo, že jo, tak zítra velký pátek, všichni se na to těšíme.
0: Takže zítra už nepracuješ, nebo budeš pracovat?
1: Hele, ještě bohužel musím, ale jakoby psychicky už pracovat nebudu.
0: To mám rád. Ježíš, já byl teďka s taťkou na Cavemanovi, nevím, jestli jsi o tom někdy slyšel.
1: Asi ne.
0: A bylo tam výborný téma, jako to je rozdíl mezi mužskou a ženskou jako přemýšlením ve vztahu, a bylo tam skvělý téma o rybách, jako že tam fakt jako můžeš vypnout, nepromluvíš s tím kámošem ani slovo, ale stejně prostě strávíte spolu celý den a je to úplně zasloužený odpočinek. Asi to vnímáš podobně, předpokládám.
1: Hele, máme to úplně stejně, jdeme s kámošem a kolikrát fakt jako na celý den, ne-li dva, a prostě dokážeme celou dobu držet hubu, ale stejně si užíváme to, že jsme tam spolu, a za týden si napíšeme, hej, kámo, to bylo fakt super, jak jsme trávili ten čas spolu. Takže jo, cítím to úplně stejně.
0: To je podle mě něco, co ženy nepochopí. Jako nikdy v životě tohle nepochopí, ale já si možná asi ani nedivím.
1: Přesně.
0: Vybrali jsme Eminema, Superman. Koho tohle Supermana chceš poslat?
1: Hele, rozhodně tobě do studia a pro všechny, co teďko někam jedou. Já teď se táhnu přes celou Prahu, takže určitě takovejhle dobrý track bude stát za to.
0: Tak ti držím pevný nervy, Michaele, měj se krásně a díky, že jsi cinknul.
1: Ty taky, čau.

víme rap DNA, ale ještě teďka se podíváme na takovou trošku bizární zkoušku, a to během letu. Závěreční zkoušky, no a instruktor byl jakože, víš, co máš dělat, pokračuj. A vyskočil z letadla. Týpek říkal, hele, já jí prostě věřím, a vyskočil z toho letícího letadla, jako to nechceš. To ti podle mě jako zkazí odpoledne a i poslední jako závěrečnou zkoušku. Frajerka teda přistála, to jako cením, já bych asi skočil za ním, fakt nevím, co bych dělal, ale týpek to nepřežil, no. Jako, nevím, co mu jelo v hlavě, jestli fakt chtěl jako spáchat sebevraždu, nebo jí to chtěl udělat zajímavější, ale respekt před holkou, že to dala, ale závěrečná zkouška, hele, jestli máte někdo před sebou autoškolu, tak se radši zamkněte, ať vám ten instruktor ještě nevyskočí z auta. Mrkneme ještě na počasí, aktuálně je kolem 25 stupňů, večer to spadne na 15, ale zítra už bude velký oteplení, kolem 28, bude zataženo, ale ty teploty budou parádní. No a dokonce koukám, že v úterý by mělo být 32, dokonce, ne 23, ale 32 stupňů, takže těšme se na úterý. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA. Spin Radio.

nastavil zákony tak, aby platili, řekni, ať přísahá na Bibli. Mě nabodně na vidle, jestli se pletu, nejdrom zasou v klidu si navykli. Rakety za ganžu, za pitlik, tady máš baganže se zabydli.

0: Rap DNA s tebou má Ráčo na spinu a po pátý hodině, jako vždycky, startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. Včera jsem ti pouštěl tenhle ten sample. To ukázka Sting roku 1993, Shape of My Heart, no a nakonec si tady tu už docela klasickou věc poznal, jednalo se o Juicy WRLDa a jeho Lucid Dreams. I still see your shadows in my room, can't take back the love that I gave you. Koukal jsem na nějaký zajímavosti, Juicy WRLD tady ten track dal asi za nějakých 20 minut, že docela freestyloval, tak mi přijde, že taková lepečka může vzniknout i jenom za 20 minut. No a dneska pro tebe mám taky jednu takovou už docela klasiku trapovou a je to podobný žánr, jako jsme si pouštěli včera, tyhle ty interpreti jsou něčem si trošku podobný, hlavně tou dobou, kdy tvořili, tak se jdeme na to podívat, tohle to je dnešní sample. Skladba se jmenuje Change z roku 2007 od producenta Mala, je to průkopník dubstepu, takže to je dnešní ukázka, pustím ti ji ještě jednou. No a jsem zvědavý, kdo na to přijde jako první.
1: Poznal se? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s tebou má rád, 6:15, máme čtvrtek, no a dneska jsem ti pouštěl tamhle ten sample. Producent Mala, skladba se jmenuje Changes, no a hledáš track, který byl vysemplovaný, který použil jeden rapper, tak se jdeme podívat na tvoje odpovědi, zkoušel to tady Tomáš.
1: Ahoj Máro, tady Tomáš, já si myslím, že to je Maniák, ale jak se to jmenuje, nevím.
0: Tak dneška v Česku nejsme, Maniáka taky ne, takže Maniák to není. Dobře na to šel Michael.
2: No jo, mě to hned došlo, jak jsem to položil, tak je to XXXTentacion, že jo.
0: No, a název skladby?
2: No, ten je stejný podle mě, ne? No, Changes?
0: Ne.
2: Není, jo? Just nemáme problém.
0: Just nemáme problém. Changes zní totiž takhle. A když pustím ten sample... To úplně neodpovídá, ale Michael tady přišel, že správná odpověď je XXXTentacion, takže tady tohohle rapera máš správně, ten zemřel ve 20 letech. Banger vyšel 11 let zpátky. No a na coveru tohohle alba i to

0: Rap DNA s tebou Mára, za chvilku půl šestá, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample, ten zněl takhle. Producent Malá a jeho skladba Changes z roku 2007, taky průkopník dubstepu. Tak se jdeme podívat třeba za Lenkou.
1: Je to Fuck Love od XXXTentacion.
0: Tak XXX, tak to už jsme tady říkali, že by měla být správná odpověď, ale je to Fuck Love, pojďme se to poslechnout. Tak tady jsme trošku vedle, ale myslím si, že už se blížíme. Blížil se taky hodně Ondřej.
2: Tady u telefonu podraný Ondřej. Welcome, XXXTentacion.
0: Není ta výslovnost úplně perfektní, Ondřej, ale já i tak cením, že si zavolal. Co Vláďa?
3: Ahoj, dnešní sample je XXXTentacion a song je Look at me.
0: No a všechno nám to potvrdí Martin, který volal jako první.
4: Čau Máro, tady Martias. Není to XXXTentacion? Look at me. Hey, you put a gun on my mask, hey. I put a
0: hole in your pants, hey. I got lean on my zombies, hey. Naprostá pecka, kterou poslouchal snad každý v mém věku, rok 2016, je prostě novej rok 2020. 6. Takže to bude trošku návrat do minulosti, my se dáme ještě dopravu a XXX Look at me, který byl dneska v Rap DNA, ti zahraje hnedka po reklamě. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, které jsou hodně, hodně divoký, takže jestli seš na dálnici, zpozorni. 5 minut na příjezdu do Prahy po D8, je tady nehoda. 11 minut na D5, taky příjezd do Prahy. 20 minut na výjezdu z Prahy směrem na Brno, 12. kilák, 3 borci v sobě. 20 minut D1, příjezd do Brna, zhruba od 180. Uzavírka na D4, Praha, Strakonice, je to až do 9 večer. 15 minut na D10, od 40. kiláku až po Kosmonosy, směrem na Prahu. A ještě nehoda za Brnem, 202 kilák, směr Ostrava, levej neprůjezdnej a je to samozřejmě D1. V regionech, tak tady naštěstí jenom 10-minutová štosovačka v Ostravě, a to na Rudný. Potom Praha, tady je pár nehod, jedna na Poděbradský, Spořilovská, Vrchlickýho, Kulaťák v Dejvicích, zasekáno na Dobříský, Nuseláku, Vlzonce směrem do centra. Taky spojovací nejede úplně ideálně a počkáš si taky k Barandovu. A samozřejmě na Pražském okruhu, tady 16 minut 23 kilák, směr D1. Ode mě z dopravy vše a za chvilku XXX.
5: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
6: Nebudu se

0: podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin a s tebou Mára, 9. červenec, malej pátek a svátek taky dneska slaví Drahoslava. No a za chvilku se přesuneme na můj nejoblíbenější hodinku a to je, kdy budu hrát jenom podle tebe. Ano, slyšíš správně, takže posílej voiceovky do naší mobilní aplikace, volej naše číslo. Úplně stejně, jako to udělala třeba Verča.
2: Jdeme tam dát od Ektora emoce na emoce. Ose pro všechny, to ještě v práci třeba.
1: No tak jo, tak všem posílám Ektora, kdo ještě jsou pracanti, tak ať vám to brzo uteče. Posloucháš Radio Spin? Hey!

0: Radio Spin s tebou Mára, za chvilku 6 hodin, no a to je samozřejmě čas, kdy budu hrát jenom podle tebe, už se mi tady pár voiceovek nastřádalo, tak se na to jdeme podívat třeba za Martinem.
1: Šlo by třeba Gleba Felicie.
0: Hele, Felicie je naprosto fenomenální track s Lavičky Pimpim, obdivuju tady ten track, mám ho asi nejradši od Gleba. Nakonec jsem ti tady vybral Gauss Storytelling, protože jsi mi to schválil, říkal jsi, že to je taky banger. Zahraju taky Honzovi.
2: Máte tam Warrior?
0: No samozřejmě, že tady máme novou věc od Smeka z Brucey Warriors, budou ti hrát jako první dokonce a zahraju taky Davidovi a Alex.
3: Třeba v pistáci.
0: No tak jo, nakonec my jsem ještě kluci volali, holky kluci mi volali, že chtějí nakonec Krejčího, takže to ještě překopali, Krejčího i pistácie mám, takže nakonec to vyhrává Láďa Krejčí. Tak to jsou první tři tracky, které tady budu hrát podle tebe, budu moc rád, když ještě cinkneš na naše číslo nebo pošleš voiceovky do naší mobilní apky. My se společně ještě podíváme na počasí, aktuálně je kolem 25 stupňů, večer se nám ochladí na 15, zítřejší teploty budou kolem 28, bude polojasno a tyhle ty teploty by se měly držet až do příštího týdne. S tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: Posloucháš Rádio Spin, máme 6 minut po 6. čtvrtek, 9. červenec. No a odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe. 3 tracky máme za sebou a další 3 opět před sebou, tak budu hrát Kejovi.
1: Aky.
0: H1
1: Sorry, Remix, celou noc, jestli tam máš. Pošli to všem spinnerům!
0: Promiň, Aky, že jsem ti tady zkomulil tvoje jméno, každopádně H1 6 celou noc mám, remix ne, ale nakonec jsme se domluvili na to, že to takhle bude vyhovovat, že to takhle bude stačit. Zaru Vláďovi.
2: Čau, hele, máte tam něco od Separa, něco z toho nového alba s Rafaelem? Dík, čau.
0: Ještě ne, bohužel, ale myslím si, že během tohohle nebo maximálně na začátku příštího týdne určitě přidáme nějakou novou věc. Klidně mi dej, Vláďo, vědět do apky, co tě baví z tohohle alba, ať trochu víme, co přidávat. Nakonec jsem ti tady zvolil trošku takový old school, jak Separ, Decko, teda Strapo, DJ Spinhands, si zvonil, totální diss track, tak ať trošku zaspomínáš na to, kde Separ začal, ať si můžeš vychotat ty pořádný novinky. A ještě Rudovi.
3: Ale prosím tě, nechal to na tobě, hoď mi tam něco, co by mě probralo, protože jsem spal asi 4 hodiny přes den, jinak na to nebyl čas a zase proti na noční, no tak něco, co by mě nakoplo. Tak Maniaka třeba.
0: No tak já věřím, že Maniak a jeho Husky tě nakopne. Tak Rudo, dobrou noční. Rádio Spin.
4: Volám na Sibiř, babuška, vše v pořádku. Ledově klidnej, jak sopka z Kamčatky.

jsi ten největší. A po stranách máš svý kulky. Jsou dva typy koulí. Velký statečný koule a secvrklý buzeranský kulk. Když dochodou vpřed a mají jasnou vidinu, ale jsou blbí. Cítí. A už se hrnou do akce. A ty si myslíš, že jsi ucítil... Ale trochu jsi to poplet.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 20 minut po 6. a další 3 tracky, které ti tady budu hrát Katce, klasicky Pajuškovi.
1: Ahojky Marečku, já tě zdravím. Zahraj prosím opět pro mého syna Paju do Karviné, dneska to bude Viktor Šinstíny, taky klukům Sašovi, Bačovi, Péťovi a Strejdovi, že už si těším na sobotu, až se všichni uvidíme. Protože už zítra nehraješ, přeji tobě i všem spinnerům hezký víkend, užijte si ho a všem doma rodi brzké uzdravení. Mějte se hezky, pondělí pa, kačka.
0: Děkuju moc, já jsem se zázrakem uzdravil přes dnešní noc. Já jsem včera měl tady hroznou rýmu, kdo poslouchal, tak o tom asi trochu něco ví. Takže jsem rád, že už se mě to netýká, takže jedny stíny Stanley mu.
2: Čau Mára, prosím tě, zahrál bys mi Michailova s Maniakem, písničku Černobyl. Pro tebe do studia, pro všechny na silnici, jezděte opatrně, dávajte na sebe pozor, díky, čau.
0: Taky díky, Stanley, nakonec jsem ti tady vybral Grind, kde je Maniak a Michailov taky spolu na jednom tracku, tak doufám, že to je v pohodě. No a do třetice to bude Ondřej, nazdar Ondřej.
3: Čau Máro, čau spiňáci.
0: No a Ondřej je workoholik, protože Ondřej se teďka zaučuje na novej druh mašiny, takže má před sebou noční, za sebou noční, před sebou denní, za sebou denní. Jak prosím tebe zvládáš takovejhle jako náročnej jako je program, kdy furt pracuješ?
3: Hele, zvládám to v pohodě, jsem mladý člověk, plný energie. Dneska jsem spal na tu denní 3,5 hodiny, protože jsem ponoční a měl jsem to přesně otočený, že jo, takže... To moc fajn jako nebylo, ale jako zvládám to zatím jo.
0: Dostal jsem z toho tvůj takový denní chleba, vybrali jsme tady A$APa, Everyday, chceš to někomu poslat?
3: Pošlem to tobě do éteru, všem co poslouchaj a mějte se rádi lidi, ahoj.
0: Díky moc Ondřej, měj se krásně a drž se.
3: Ahoj, ahoj, čau.

0: Talk. Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
1: vzniklo z toho něco aspoň?
0: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
1: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry. Mm-hmm. Studenti narazí na tvoje jméno. Co tam bude napsáno?
0: První Čech, který vyhrá mistrovství světa.
2: Tak skvěle si hraje se slovy, že se v roce 2024 stal mistrem České republiky ve slam poetry. Matěj Plachta bude hostem dnešního Spin Talku. Naleďte si Radio Spin v 7 večer. Těší se na vás Roman Jakub

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to příjezd po D8, tady to kolabuje kvůli nehodě, která je těsně před Kbelskou a taky poskakuje D5 na příjezdu do Prahy, to zhruba od 6. kiláku. Co se týká regionu, tak nehoda je na silnici číslo 3 v Benešově, na průjezdu v Benešovem, tak na to určitě bacha, jinak jsou regiony docela v cajku. Co se týká Prahy, tak tady vidím ještě pokračující nehodu na Kulaťáku v Dejvicích, bouralo se taky na Chodovský, taky ještě na Vrchlickýho, takže tady určitě opatrně, a ještě čerstvá nehoda na Radlický. Co se týká štosovaček, tak chvilku si počkáš na Vlzunce směrem do centra a taky na 23. kiláku na Pražském okruhu směr D1. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin, československý underground.

0: na tebe.
1: Čau Aspenu, s tebou Mára a pokračuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Máme po 6:30, to znamená, že už jsme tak trošku za půlkou, ale to nevadí, protože tracky pořád posíláš, voláš si o ně, tak je to správně. Volala mi sem Peťan, Monča s Peťanem, tak vyměnil jsem pohlaví, ale v dnešní době to vůbec nevadí.
2: Prosím tebe, já bych tam nechala zahrát, máme tady dvě naše dcerenky Meluzíny. Praha?
1: No tak jo, tak jedna Praha od PSAček letí k vám do Výřivky. Zahraju taky Tonymu a samozřejmě Jarušce.
3: Dáme tam Travis Scott a Finn. Pro Jarušku.
1: No tak jo, tak vás dva taky zdravím. Ještě mi jsem volal před chvilkou Ruda kvůli dopravě.
4: Kamaro, Rudo. Ale prosím tě, ještě k týdne v osmičce, tak na úrovni Kličan ve směru do Prahy, tak jsou tam si Brňáci v levém pruhu, ale kolona tam nebyla.
1: Tak naštěstí bez kolon, dejte si na to pozor, kdo jede po D8. A zahraju ještě taky Davidovi a Alexovi, který chtějí pistácie. Bohužel ta vozovka se mi tady ztratila, omlouvám se, třeba ještě dohledám a pak ji pustím. To je ale důležitý, že budou pistácie. Teďka ale Tony a jeho Fin pro Jarušku.

0: ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

0: Ladíš Rádio Spin, s tebou Mára a blížíme se pomalu ke konci mýho vysílání a stihneme ještě určitě 3 tracky. Stihnu zahrát pro Františka.
1: Poprosím zahrát Zuru celou noc od PTK a Viktora Šína pro všechny, co jedou na noční.
0: No tak jo, Franto, drž se na noční, hlavně nám tam neusni, ale myslím si, že Patrik a Šín by ti k tomu mohli pomoct, aby se neusnul. Zahru taky Ivet.
2: No čau, posílali bychom tam něco od Eminema, klidně něco novějšího, tak Petvan. No tak všem, co pracujou pro Vadima.
0: Ano, i já občas pracuju pro Vadima, ale je to úplně mimo kontext, prostě mi zavolala kolegyně z práce, tak to bylo milý. No a zahraju tak ještě Martinovi, který mi jsem před chviličkou volal.
3: Jo, poprosil bych jednoho Izomandiase a jelikož moje nejoblíbenější album od něho je Prozium, tak bych poprosil Buddy Bank. Poslal bych to klukům na Discord, kteří zrovna poslouchají a zrovna jsme se vyhecovali, že si pustíme písničku, tak... Klukom na Discord.
0: Tak zdravím pánové na Discordu, prej údajně hrajete LOLko, tak já doufám, že to dáváte. V LOLku se vůbec nevyznám, dostal jsem přes prdel i v tutoriálu, takže oceňuji, že na to máte nervy. Nakonec jsme tady ještě s Marťasem vybrali Designer Flow, což je stejný album a říkal, že to vůbec nebude vadit. Já si myslím, že to nevadí. Naprostej banger, tak posílám ještě jednou na Discord, užívejte příjemný čtvrtek. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.

to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer. Každý den cítím se jak na mý výdej. Přišem o týly more po každý, když píšu do beatu. Musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

lečej celý roztek, lej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more, jakej si člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

0: Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný. Chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za svý bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.
1: Radio

Eminem, Bad One zakončuje 6. hodinu s tebou Mára. No a dneska z Chill na Spinu a z tvých tracků na přání už je to opravdu všechno, ale tu hoďku jsme naplnili až k prasnutí a za to ti samozřejmě děkuju, že jsi posílal voiceovky, volal naše číslo, protože díky tomu ta hodina mohla být takhle skvělá. My se uslyšíme zase až v pondělí, takže budu se na tebe těšit, ale nezoufej, po mně tady startuje Spin Talk, je to repríza rozhovoru s Matějem Plachtou, což je nejen učitel, muzikant, a taky slam poetrista. Nevím, jestli jsi tady ten termín slyšel, je to skvělá věc, prostě mikrofon, on sám, rýmy, poezie, je to fakt hodně zajímavá, ani nevím, jak to pojmenovat, ale aktivita, asi bych takhle bych to řekl, zajímavý umělecký směr, takže určitě si to poslechni, moje kamarádka to dělala dlouhá léta, takže já k tomu budím, nebo mám k tomu opravdový respekt. Podíváme se ještě na počasí. Tak dnešní teploty už nebudou úplně nějak drasticky jiný, bude kolem furt 24 stupňů, samozřejmě večer se nám ochladí, to bude kolem 15. Zítřejší teploty budou kolem 28, bude polojasno až zataženo, tyhle ty teploty se budou držet do začátku příštího týdne, ale v úterý by mělo být přes 30 stupňů. S tebou Mára, těším se na tebe zase v pondělí. Hezký víkend, ahoj. Spin Radio.

0: Ty od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin Death Dabou.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Talk.
1: Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
2: vzniklo z toho něco aspoň?
1: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
2: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry. Mm-hmm. Studenti narazí na tvoje jméno. Co tam bude napsáno?
1: První Čech, který vyhrál mistrovství světa. Spin
2: Talk. Ahoj, hlasí se Roman Jakub, Radio Spin a taky Spin Talk. Dneska to nebude tolik o muzice, trošku možná jo. Trochu to bude o učení, hodně to bude o slam poetry, možná se trošku dotkneme i rapu. Pozvání přijal Matěj Plachta, slam poetrista, taky muzikant a taky učitel. Matěj, vítej na Radio Spin. Na rozhovor jsem se mega těšil.
1: Já taky, zdravíčko, děkuji za pozvání.
2: Tak když jsem tak jako pozoroval tvůj profil, když jsem tě tak jako sledoval, jakým způsobem funguješ, nefunguješ, tak vlastně první otázka, která mě napadá, je, jestli je vlastně těžší odučit hodinu ve škole, napsat nebo složit písničku pro kapelu, a nebo vlastně složit slam.
1: Tyjo. To jsou všechno tak jako vlastně...
2: Ono to je něčem stejný, že?
1: No právě, podobný a zároveň rozdílný věci. Odučit hodinu ve škole záleží na tom, jak moc jsem se připravil. Jak okay. moc jsem se připravil, záleží na tom, jak moc jsem měl času, a jak moc jsem měl času, záleží na tom, jak moc jsem předtím psal písničky pro kapelu, nebo jak moc jsem dělal texty. Asi nejjednodušší pro mě je odučit hodinu, potom dělat písničky, tak to byla vždycky věc, která probíhala s mýma dvěma spolukapelníkama, dalšíma dvěma Matějema, což je proces, kdy prostě, když se sejdeme, což se děje málo kdy, tak víme, že na konci toho dne z toho vzejde něco dobrýho. A co se textu týká, tak s tím jsem měl jako začátku velký problém, že jsem ten proces fakt neměl rád, protože jsem vždycky od toho očekával, že to bude perfektní, že to bude dokonalý, a tudíž, když si k tomu nikdy nesednu, tak to nepodělám, tudíž to nebude nedokonalý. Ale až teďka v prosinci, když jsem se rozhodl psát vlastně celý prosinec každý den jeden krátký text, tak jsem se konečně jako naučil nějakému, dejme tomu, aktivnějšímu psaní. Takže teď je to vlastně jednodušší asi ten proces, než býval. Ale takže hodina je nejjednodušší. A potom psát texty, ať už pro kapelu nebo pro slam, je už na stejný úrovni a není to zas tak těžký, jako to bylo.
2: Dobře, co tě dovedlo za katedru?
1: Za katedru mě dovedlo asi dva důvody, dejme tomu. První důvod je, že celá naše rodina má něco společného se školstvím, ať už že táta učí na kytaru, nebo mamka je družnářka, nebo děda učil fyziku a matiku, nebo babička dělala ve školní jídelně, prostě nějaký rodinný prokletí.
2: Tak, prokletí?
1: No, řekl bych, že jo, my jsme takový hrozně hodný, chudý lidi, tak tam to jako, jsem k tomu byl vždycky doma vedený, že bych byl dobrý učitel. Já jsem tomu dlouho vzdoroval, ale potom bohužel, lomeno bohudík, jsem na Gimplu měl fakt jako skvělýho učitele, který nejenom, že mě jako formoval jakožto člověka, ale taky mi právě ukázal, že učení není jenom o tom, že studentům předám, co to je přítomný prostý čas, ale že právě můžu, tam je problematický říct, budovat je jako lidi. Mně se líbí formulace, kterou jsem zase získal od svého učitele z vejšky, a to je, že oni už dobrý lidi jsou, jenom já jim to se pokusím vlastně ukázat, co je na nich dobrýho, ať takový, to oni ví.
2: Takový coaching skoro.
1: Přesně tak, přesně tak. Tak.
2: Dokážeš si představit, že i v 50 bys učil angličtinu a zase se stejnou energií a se stejnou vervou, jako je to dneska třeba?
1: Asi, no... Toť otázka. Já jsem si vždycky říkal, že to je jedna z mých povinností vlastně v průběhu toho té mojí učitelské kariéry neustále reflektovat, jak se v tom cítím a jak si tady ten pocit, který mám na začátku, udržet. Protože první věc, se kterou jsem se setkal hnedka na začátku, bylo, že mi ostatní starší kolegové říkali, no jo, ty seš mladý a ty seš teďka zapálený, počkej si pár let a zjistí, že ty studenti jsou parchanti a že tě to jako nebude tolik bavit a že nebudeš mít tolik energie. Já jsem si vždycky říkal, ne, tohle je bod, do kterého nikdy nechci dojít, protože když vás potom vidím v té práci, tak tohle z toho já bejt nechci. Jestli bych toho byl schopný dosáhnout, no tak to je otázka na dalších 30 let. No.
2: Jasně. Ale zatím to vypadá, že teda minimálně by si zhlídal to nadšení, který máš teď, a snažil se ho prostě udržet. OK, uvidíme, jestli tě zlomí nebo nezlomí systém. Není to úplně jednoduchý v tom vydržet dlouhou dobu. Jak jsi dostal ke slemu a proč zrovna slem? Já vím, že to je otázka asi, na kterou odpovídáš téměř vždycky, ale myslím si, že je potřeba, aby zazněla a třeba tam najdeš nějakou jinou odpověď.
1: Jo, určitě. Ke slemu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slemovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slemu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
2: vzniklo z toho něco aspoň?
1: Vzniklo z toho to, že dělám slem. Jakoby, tu holku jsem si z toho neodnesl, ale odnesl jsem si z toho to, že jsem poznal tenhle ten žánr, který jsem do té doby neznal a který do téhle doby taky jako nezná celkově spousta lidí. Pak jsem na ní zapomněl, protože byl covid, takže nebyl slem a potom, když jsem přešel na vysokou školu, tak jsem se tam potkal s teď už nejlepším kamarádem, dvě těla, jedna duše, se kterým jsme v rámci našeho prvního piva narazili na právě na slem, kdy jsme si řekli, že bychom na nějaký mohli jít, což on velice rychle zavrhl a rovnou navrhl, že bychom spíš nějaký slem mohli udělat. No a jelikož jsem extrovertní, tak jsem se rovnou nabídl, že bych sem teda tu akci moderoval a když člověk slemovou akci moderuje, tak to nevyhnutelně vede k tomu, že musí předskakovat, tudíž musí mít slem, tudíž jsem musel začít slemovat.
2: Jaký to bylo najednou?
1: Já... Skvělý, sranda. Já vlastně málo kdy tady ty věci promýšlím předem v tom ohledu, že mi přijde, že nějaký přes přílišný promýšlení předem člověku brání v tom si to pořádně užít. Mm-hmm. Já prostě se do té situace vrhnu a až tu chvíli vlastně reflektuju. Jo, reflektuju, jaký to je, protože mně přijde, že okay, jedna věc je příprava, ale druhá věc je, že stejně zjistím, jaký to bude, až když to bude. Takže až když to bylo, tak jsem si říkal, jako pustý, tak, jo, tak vím, jaký to bude dál.
2: A vždycky je to impro teda?
1: Ne.
2: No proto. Jsem si říkal, že se mi to úplně nezdá, ale OK. V jednom z rozhovorů si říkal, a to se mi jako líbilo, že každý člověk má alespoň jedno téma, o kterém ví nejvíc a dobře ho dokáže popsat. To mi přišlo fakt jako velmi nosný a hned jsem si to psal do poznámek na telefonu. Tak co je to tvoje téma?
1: Já bych řekl, že nemám jedno konkrétní téma, ale spíš takovou vlastnost vypíchnout věci, nad kterýma lidi normálně nepřemýšlí, ale přesto je každý zná a až když já je řeknu nahlas, tak jsou jako wow. A jo, to ježišmarja, tohle je můj každodenní život, ale nenapadlo mě to.
2: Mm-hmm. Říkal jsi, že nejlíp tvoříš pod časovým tlakem, tak by mě vlastně zajímalo, jak dlouho trvá takový samotný text napsat, když jsi pod tlakem a když nejsi pod tlakem.
1: Já jsem zatím nikdy text, když jsem pod tlakem nebyl, nepsal. Já jsem se to zatím nenaučil, bohužel, takhle právě dopředu plánovat, ale záleží na dílce textu. Vlastně dejme tomu, že moje první čtyři texty, co jsem napsal, tak se pohybujou kolem 10 až 15 minut, ale vždycky to stejně byla otázka jednoho večera, protože víc večerů jsem neměl, protože druhý den už jsem ho musel ten text slamovat.
2: OK. Takže kolik píšeš verzí třeba? Kolikrát pak do toho ještě vstoupíš?
1: Většinou jenom jednou. Potom se ho řeknu naživo a až naživo zjistím, jako tady ty části fungují, tady ty nefungují. A taky mnohdy právě, protože to píšu najednou, tak ten konec často bývá takový jako odbitější, než bych jsem si přál, takže ten potom dopilovávám, ale jinak prostě jedna verze, trošku předělám a pak hotovo.
2: OK. Když jsem tě sledoval třeba na Instagramu, tak vlastně jasně, jedna věc je to napsat, to si myslím, že jako dejme tomu, to je prostě nějaká část A té práce, ale jsi poměrně divadelní, takže pak jako podle mě se tam taky hodně hejbeš a dejcháš a nějakým způsobem improvizuješ, ale vlastně to podle mě taky není improvizace, tak jak dlouho trvá ta druhá část, kdy cvičíš ten pohyb k tomu?
1: No.
2: Nebo třeba ne, třeba mi řekneš, Romane, to ses úplně prostě zbláznil, ze mě to jde samo.
1: No, Romane, to ses úplně zbláznil, ze mě to jde samo, já jsem takový expresivní prostě i v normálním životě. Jediný, kdy jsem si vlastně připravoval opravdu každý pohyb, tak to bylo v roce 2024 na mistrovství České republiky, kdy tím, že tam byl časový limit 3 minuty a tím, že jsem opravdu chtěl vyhrát, tak jsem fakt si každý ten text řekl 100krát, s tím, že jsem už potom jako opravdu věděl, kdy se nadechnu, kdy pohnu rukou, kdy udělám tenhle ten krok tamhle, ať je to celý opravdu perfektní.
2: A to bylo opravdu jenom jednou jedinkrát si udělal takovouhle jakoby dokonalost projevu. Nikdy jindy se to neopakovalo.
1: Jo, prakticky jo.
2: OK, dobře, tak to já jsem čekal, že tady odhalíš nějakou kuchařku a tak dál. to jsem překvapený. Který téma si vlastně ve svých vystoupeních zatím ještě neuchopil nebo neotevřel a máš pocit, že to prostě bude tvoje téma? A proč případně?
1: Pro mě je teďka obrovským tématem Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat. Ne moje názory, já ani nevím, jestli nějaký mám, a kdybych měl, tak jestli jim věřím dostatečně na to, abych je lidem říkal nahlas.
2: Teď ale... už to skoro vypadá jako tvoje performace.
1: Ale asi jako fakt otevřít téma nějaký otevřenosti v rámci diskuze, to mi přijde nejdůležitější, protože jenom díky tomu se potom můžem bavit o čemkoliv.
2: Máš nějaký nápad, jak to udělat?
1: Jo, to já si myslím, že to je běh na dlouhou trať, protože z různých stran je občas na mě nátlak toho, abych sem napsal nový text. A já teďka jsem si tak nějak uvědomil, tyjo, nechte mě jako ještě trošku prožít život, najít si ty svoje řešení, se kterýma budu dostatečně spokojený právě na to, abych se mi potom zrýmoval a někde zaslemoval. Takže kdy tohle to bude, tak ještě
2: se ti to podaří, tak možná dostaneš Nobelovku, protože to si myslím, že by potřebovali skoro všechny státy světa. Který téma podle tebe nikdy nebude tvoje téma? Alespoň teď optikou roku 2026.
1: To bude asi taková trošku hloupá odpověď, ale asi žádný, zejména z toho důvodu, že dejme tomu, že moje nejvzdálenější téma by bylo, mělo být něco, čemu fakt nerozumím nebo co mě fakt nezajímá. Věci, které mě fakt nezajímají, jsou pro mě fakt zajímavý právě tím, jak jsou mi nejdál, a tudíž se hrozně k ním chci přiblížit. A pokud tím nerozumím, tak samozřejmě si budu snažit porozumět. Takže vždycky takovýhle témata, o kterých bych sem si jako za začátku řekl, o tom bych nikdy nepsal nebo neslamoval, tak no, takže jdeme do toho.
2: Ok, a který takový téma třeba bylo? A na co z něm přišel?
1: Zatím asi žádný jsem takovýhle téma neměl, protože tím, jak jsem byl v časovém presu, tak jsem si velice často vybíral témata, kdy jsem řekl, dobrý, tak tohle to zvládnu, tohle to dneska večer zvládnu.
2: Já tě dotlačím prostě do toho, co potřebuji, ale zajímá mě, jestli máš třeba někdy pocit, že to fakt jakoby nejde, a co je pak najednou ta můza nebo ta inspirace, která najednou řekne, jo, to vlastně půjde.
1: Je to fakt asi ten časový pres, protože já mám v hlavě nějakou myšlenku. Ale nejsem s ním mnohdy dostatečně spokojený na to, abych jsem si k tomu sednul týden předem, ale pak, když je opravdu ten finální večer, tak já si sednu, já jsem tím procesem sám často fascinovaný, protože velice často cítím, že toho procesu vlastně nejsem součástí. Já si sednu k počítači, napíšu pár věcí a pak opravdu koukám do stropu a leze to ze mě, a naštěstí umím psát, než bych se koukal na klávesnici. A pak za 6 hodin koukám na text a jsem jako, wow, ok, tak jo, to se stalo právě, super, ano, je to vždycky jako děkuju, ono se to zase povedlo.
2: Tak to je skvělý. Hele, když pak stojíš třeba na stage, tak mi řekni, co tě nejvíc může zradit, co tě třeba zradilo a jaký máš jako fígl se z toho dostat tak, aby to nikdo nepoznal. Zpěváci třeba se občas otočí zpátky na kapelu, něco mumlej, pak se otočí zpátky, když zjistí, že jsou zpátky, tak co pomůže tobě?
1: Mě by potenciálně asi nejvíc mohla zradit moje paměť, ať už z toho důvodu, že mám docela dost dlouhý texty, tak i z toho důvodu, že se je málo kdy učím nazpaměť, nějak jako zodpovědně, nebo teď už se snažím víc, ale tomu jsem se vyvarovával tím, že jsem, což mě překvapilo, že jsem zjistil, že v rámci slemu jako moc nikdo nikdy nedělal, a to bylo, že jsem si napsal jako ty nejdůležitější slova, které jsem se mohl chytnout fakt velkým fontem na papír, ten jsem si dal na zem. A vlastně jsem se tím vyvaroval, abych sem četl z telefonu nebo z papíru, protože jsem v rámci té performance vlastně tak jako člověk kouká do země, je to taková dramatičtější pauza, ale přitom já se jenom koukám, kde jsem, abych mohl slamovat dál.
2: Tak třeba Kato, ten občas jako rapuje z mobilu, ale myslím si, že z toho mobilu to musí být hrozně jako nekomfortní, protože to bude strašně jako malý a tak dál, ne? A navíc ten papír je takový vizuálně asi hezčí.
1: Je. Já i v rámci teďka jako pořádání slamových akcí, tak vlastně nově chceme zavíst to, že se úplně zakáže číst texty z telefonu, protože to je takový zlozvyk, který se teďka do slamového světa vkradl. Je to tím, že lidi dneska píšou texty mnohdy na telefonu, někde ve vlaku, někde v autě a podobně. Ale jo, je to hrozně rušivý pro diváka, je to nehezký. Je to, má to ty konotace toho, že když se člověk kouká do telefonu, tak si nejspíš čte, já nevím, cokoliv jiného, než jako.
2: Skočím se na Messenger a za chvilku se vrátím zpátky.
1: Přesně tak. Ten papír je aspoň víc spojený s tou poezí, s tím slemem a podobně, ale furt jako říkat to z patra je to nejlepší, co tam člověk může dělat.
2: Když sleduju tvoje videa, když koukám teďka tady naproti sobě, jak naproti mě sedíš, proč ne stand-up? Slušelo by ti to?
1: Ty jo, děkuju. Já jsem, stand-up je vlastně ten prvotní impuls, proč jsem vůbec na tu stage vylezl, protože stand-up absolutně miluju, zbožňuju a vždycky jsem ho chtěl dělat, ale tím, jak moc ho miluju a zbožňuju, tak se mi zdá nedosažitelný. Ten slam mi přijde dosažitelnější, protože je nějak vyhraničený, dejme tomu nějakýma v uvozovkách pravidlama, tím, že by se to třeba mohlo rýmovat, nebo že to je na jedno téma, ale představa, že tak a teďka Matěj napiš jako fakt o čemkoliv. A hlavně, ať se lidi smějou, tak jsem vždycky, já nevím jak, já spontánní humor, situační humor zvládnu klidně v pohodě, ale účelně, nikdy jsem to neskusil, vím, že jednou musím, ale vždycky jsem se toho zatím bál.
2: Ok, já si teda myslím, že ta tvoje chvíle jako přijde, že to v tobě jako podle mě je a věřím tomu, že jednou budeš někde v nějakém formátu typu na stojáka nebo v něčem, co vznikne, až třeba nebude formát na stojáka. Jak často vlastně píšeš slam poetry? Já jsem měl několik kolegů, kteří se třeba věnovali stand-upu. Někteří byli líní, takže vytvořili třeba jeden stand-up za 3 roky, objeli s ním celou zemi, někdy i dvakrát. Pak řekli, mám nový stand-up a vypadal skoro stejně jako ten předchozí. Tak jak často aktualizuješ to, s čím vystupuješ?
1: Já jsem vlastně první 2 roky, tak jsem slamoval pod naším spolkem, kde jsem měl jenom 2 texty, Trapno a Nesnáším, který tak nějak stačili, i zejména kvůli tomu, že ta četnost těch akcí v té době nebyla taková, jako je teďka. A potom, když jsem přešel v roce 2024 na profesionální scénu, tak jsem věděl, že musím napsat jeden další text, takže jsem napsal Touhy, pak jsem napsal Diskomfort a to byly, dejme tomu, moje 4 texty, které jsem tak nějak neustále točil. Až na mistrovství Evropy jsem napsal text novej a až teďka v prosinci jsem napsal vlastně 16 textů dalších, ale krátkých a na Instagram.
2: To byly ty, který jsi vydával téměř každý den.
1: Přesně tak, přesně tak.
2: I v době nemoci a tak dál, co ta klaunská maska, než se vrátím k tomu pokračování toho, co tady mám.

0: to je hezký. To če je většinou. A mě to bohatě stačí.
1: OK. Když jdeš z kůží na trh s novým slimem, máš ještě trému?
0: Asi ne. No, vlastně tréma je pro mě velice vtipný pocit, protože já jsem se mu naučil jako dost dobře nevěřit. To mi úplně jedno, jak se cítím. To prostě, už jsem se naučil tak nějak říct, jako prostě jdu to zkusit, jako jdu to, jako nebude to o tom, jako zkusit to zvládnout, ale zvládnout to zkusit.
1: Okay.
0: A to je to jediné, co mi vlastně stačí.
1: Mm-hmm. Co je pro tebe největší odměna? Je to velký potlesk, je to to, že za tebou někdo přijde na baru a řekne, začne ti citovat část toho tvýho slemu, co ti udělá největší radost?
0: No, mě asi to, co mě vede k tomu, že bych sem chtěl být bavič, je opravdu to, že představa toho, že někdo ve středu v 7 večer po práci, po 3 dnech práce přijde na 2 hodiny na slamovou akci a já mám tu možnost vlastně na 2 hodiny mu zlepšit den, to je prostě, to je skvělá motivace. Mně přijde, že jako lidi, co vystupujou, lidi, co dělají ať už slam, nebo hudbu, nebo stand-up, nebo něco takového, tak jsou fakt takový jako lepidlo, který drží společnost dohromady, protože čím jiným vyplňovat ten čas, který tady trávíme prací a podobně, než aspoň tady tou chvilkou jako nějaký úlevy.
1: Včera jsi sdílel na Instagramu vtipný přepisy názvů produktů Siky do češtiny. Napadne tě to hnedka v tu chvíli, nebo prostě až pak třeba cestou domů v metru třeba, nebo doma, nebo prostě jenom fotíš a pak si dáš až nějaký jakoby brainstorm třeba den poté?
0: Já tak nějak využívám asi nějaký svojí poruchy toho, že já to tam prostě vidím, já si nemůžu pomoct. Mě to napadne hnedka a právě nedávno jsem si řekl, no tak to začnu házet na Instagram, prostě tak uvidíme, jako co to udělá, jestli se to lidem bude líbit taky, nebo jestli to je opravdu jenom moje porucha, která baví jako mě, ale je to instantní a jako slovní hříčky je věc, která mě baví jako na životě jako jedna z nejvíc, protože mě fakt fascinuje, že se dají spojit. Se snaží trošku, stačí trošku snažit jakýkoliv dvě věci. A vždycky mě hrozně těší, když to spojení najdu.
1: Když natáčíš nějaký reelsko, jak dlouho ti to trvá, kolikrát to třeba děláš?
0: Záleží na tom, jak je ten text složitý, ale dejme tomu, že celý ten proces může trvat 2 hodiny. Já se teprve učím s tím, jak nastavit kameru, teďka jsem si koupil nově světla, to nějak líp vypadá, takže to chvíli trvá, pak to teda odříkat, a pak to zeditoval, dá tomu titulky, to ještě dělám bohužel manuálně.
1: Už je vtipný, že když mluvíš o té tvorbě, tak záříš a pak najednou úplně klesne ta energie, protože když pak to musím seditovat a pak ty titulky a něco. Skoro to říká o to, jako že kdyby tam byl někdo jiný, kdo to celý dělá za tebe, tak bys byl pak šťastnější. Zeptám se ještě na další otázku. Objevují se nějaký trendy ve slam poetry? Přece jenom v Česku je slam 22 let, v zahraničí asi o mnoho déle. Tak v čem se proměňuje slam poetry?
0: Řekl bych, že slam poetry se proměňuje v tom, že ta česká scéna je specifická tím, že jsme, dejme tomu, nejvtipnější scéna na celkový scéně.
1: Tak mám hnedka k tomu další otázku.
0: A že se semka teda to vážno propisuje mnohem víc. Mm-hmm. To je za mě ten asi největší trend.
1: Že sem jako přijíždí ten vlak s ním vážně.
0: Jo, určitě.
1: Okay. Protože právě ty jsi říkal u Lucie Výborný, to byl mimochodem moc hezký rozhovor, že vlastně je tady hodně humoru. Čím si myslíš, že tady je hodně humoru a v zahraničí víc vážnosti? A proč si myslíš, že právě teďka přichází ta chvíle, kdy vážnost vystupuje na hlavním nádraží a začíná ovlivňovat českou slam poetry?
0: Jo, proč je tady humor, vlastně netuším, jako můžu jenom teoretizovat, že to bude lidma, který semka ten slam přinesli, jestli jejich texty se převážně točily kolem humoru. Může to být taky tím, že ten humor mnohdy na akcích vítězí nejvíc, tak pokud lidem jde o to vítězství nejvíc, tak můžou ten humor volit. Nevím, jestli to je nějakým češstvím, jak moc pro nás je ten humor důležitý, vím, že ho máme specifický, ale jestli se to propisuje do toho, jak moc ho děláme, to nevím. Ale to vážnost semka určitě přenáší z toho důvodu, že třeba na Slovensku už jsou teďka texty mnohem vážnější. A celkově asi tím, že tady doufám, začínáme slam brát trošku víc vážně, jako nemyslím obsahově, ale ten žánr jako takovej. A pokud máme nějaký vize uspět i v zahraničí, tak
1: je potřeba to dělat jinak.
0: Já si nutně nemyslím, protože minulý rok na mistrovství Evropy jsem tam přece jenom jeden vtipný text řekl. A přesto měl úspěch.
1: Okay.
0: Ale asi pokud to lidi vidí takhle, že by měli být vážní, tak klidně.
1: Na tom mistrovství Evropy tam mě zaujalo, že si právě říkal, že ještě nevíš, jestli tam pojedeš s českým textem, s anglickým textem, s německým textem, nebo

0: jestli to bude nějaká kombinace. Tak jak ses nakonec rozhodl?
1: No nakonec jsem se rozhodl tak, že jsem měl opravdu hrozně málo času na to dělat tak těžký, abych se to psal v angličtině nebo v němčině.
0: Okay.
1: Ale přesto jsem se rozhodl, že do toho aspoň vložím nějaký německý slovíčka, který zkombinuju jako s češtinou, aby se rýmovalo.
0: Machen.
1: No, já jsem měl něco, tak snad nejsem nějaký špás v hrmze, ne, tak vožerem se prostě.
0: Okay. Hele, a to pak probíhá tak, že teda ty seš na stage a za tebou běžejí titulky, nebo jakým způsobem se to k těm ostatním dostane?
1: Jsou tam titulky a je to špatný. Není to dobrý systém, ale moc žádný jiný není. No,
0: tak kdyby to někdo překládal do ucha, tak je to možná ještě jako asi horší. Ty jsi říkal, že když jsi psal na začátku texty v angličtině, takže ta čeština vlastně pak pro tebe byla těžší. V čem je ta čeština pro tebe těžší, nebo byla těžší a záludná, nebo to tam už vkládám já tu záludnost?
1: Jo,
0: to tam
1: ne, tak je to člověku jako bližší, je to osobnější, když řeknu I love you, tak to rozhodně není miluju tě.
0: Takový plošší, ne?
1: Je to taková maska. Mm-hmm. Je to hrozně jednoduchý říct v angličtině cokoliv. Zatímco říct to v češtině, jako, tak já to i vidím na tom, jako vlastně v zahraničí, že si rodinní příslušníci říkají jako I love you, goodbye. Že bych sem od mojí mamky slyšel jako miluju tě. teda ne, nic jako, proti mojí mamce, s ní mám vztah skvělej, ale přece jenom si to jako...
0: No je to přehnaný.
1: No, jo. Dejme tomu.
0: OK. Nebo alespoň takhle to taky nevím. Taky se nedokážu představit, že na potkání se budu s někým říkat miluju tě. Přijde mi to vlastně jako docela bizární. Jak se vlastně teda hodnotí ten slam?
1: No, hodnotí ho diváci. Rozdájí se sady bodů. Ale třeba pět sad. Od nuly do desítky. Nula je nejhorší, desítka je nejlepší.
0: A nějaký kritéria nebo něco podobného? Jenom prostě to, jak se bavím teď a tady, tak podle toho hodnotím.
1: Já jsem to včera řešil s kamarádem, jak hodnotit umění, jestli to vůbec jde, jaký jsou ty kritéria, a já to vidím tak, že opravdu ten divák hodnotí na základě toho, jak se na konci toho textu cítí.
0: Je to skoro jako jestli známkovat nebo neznámkovat ve škole hudebku nebo
1: výtvarku. No, prostě. Ano.
0: Jo, tak hodnotí se jinak slam v Česku a jinak v zahraničí?
1: Nebo
0: je to stejný?
1: Hodnotí se určitě jinak. Na Slovensku bylo mistrovství Evropy v roce 2023 a nastala tam menší kontroverze, když jeden z porotců z české strany dal nějakému slemu, já nevím, jestli to bylo třeba 6 nebo 7 bodů, tak se tam opravdu pobouřili tím, že v zahraničí jsou zvyklí prostě dávat buď to 9, anebo 10. Vlastně jako v boxu, dejme tomu, nebo jako 9,1, 9,2, 9,3, ale že jako ty nižší čísla, to už je opravdu jako zklamání. Jo.
0: Ale prostě tady tyhle východoevropský státy,
1: my prostě jako prostě... Ano, jsme upřímní, ježišmarja, tak bylo to špatný, mě se to nelíbilo, tak tady máš asi 5, no, co se dá dělat, jako.
0: Tak ty zů 1. OK, to je docela zajímavý, čím si myslíš, že to je, že jsme takový třeba přísnější?
1: Já si myslím, že my nejsme přísnější, my jsme upřímnější. Já si myslím, že zahraničí je mnohem měkčí. Já si myslím, já jako po setkání jako se slamerama ze všech možných ostatních zemí jako na té Evropě, tak jsem byl lehce, to zní hrozně, ale já jsem byl lehce zděšený. To vůbec nebyla moje parta, to byli opravdu už takový umělci. Já bych to asi nejlíp definoval tím, že když jsem přišel do hotelového lobby ve 3 ráno, tak tam v tom lobby stáli a říkali si ve svých rodných jazycích ty různé své básně a jako luskali si tam, že jo, jako potlesk. A hrozně tam chválili a říkali si jako musíte si uvědomit, že my jsme opravdu ty nejlepší umělci v Evropě, zatímco já jsem tam stál a říkal jsem, já nevím, já jsem Matěj, já jsem se přijel, a protože mi to baví a rozhodně si nechci říkat, že jsem nejlepší umělec.
0: To působí jako trochu moc. Ano. Co je vrcholem pro slam poetristu?
1: Asi mít z toho trochu peněz. Myslím v dnešní době.
0: A jsou v tom peníze?
1: Vůbec. Vlastně
0: Když ve stand-upu jsou peníze, tak jak to, že nejsou ve slam poetry?
1: Protože se to ještě asi nechytlo HBO jako na stojáka před jako pár lety, no. Protože to tady 22 let se děje vlastně pod vedením, který to nějak, dejme tomu, jako nemělo snahu budovat. Líbí se jim, že to je v undergroundu, což jako v pořádku, ale já si třeba právě stojím za tím, že by bylo fajn, když bychom slam nemuseli všichni brát jenom jako takový koníček, kterým si můžeme přivydělávat ala peníze od babičky narozeninám každý měsíc, ale že bychom tady mohli opravdu rozjet někomu slamovou kariéru. Zatím se tím živí jenom jeden člověk a to je člověk, který 6 dní v týdnu objíždí všechny možný malý města České republiky a vydělává si prostě málo, ale často.
0: Co proto děláš, aby se to změnilo?
1: Říkám
0: to do rádia, to je super.
1: Ať už právě pořádání všech možných typů akcí, ať už na amatérský úrovni, abychom budovali prostě nováčky, kteří do toho světa můžou vstoupit a vlastně hledání nových talentů, že jo, tak i dělání profi akcí, kdy objevujeme ten žánr a snažíme se dělat i různý typy, nejenom prostě klasický slamový akce, tak je právě to, že jsem se minulý rok rozhodl teda hodit to na sítě, protože ostatní slameři se o to vlastně nikdy pořádně nesnažili a já jsem si tak nějak, já využiju teďka něco, co jsem slyšel od jednoho tatéra, a to je, že on mluvil o tom, jak ze začátku neměl rád to, že musí nejenom už tetovat, ale být třeba jako influencer a fotograf a kameraman a podobně, ale že si uvědomil, že sociální sítě jsou obrovský billboard, který je zadarmo. A v tu chvíli jsem si řekl, tyjo, tak jako, jestli tady tím způsobem můžou lidi vidět slam, tak to zkusím já, no.
0: Na druhou stranu, ty tam máš v sobě fakt jako i velký um nějakého divadelnictví, takže si myslím, že právě proto je ti i blízký to se předvádět na těch sociálních sítích, což si věřím, že jestli někdo bude underground, tak vlastně bude mít velký problém s tím jít třeba jakoby ven. Když bych tak jako teďka v tuhle tu chvíli seděl v autě a říkal si, no tak chtěl bych to zkusit, co mám pro to udělat a co pro to musím umět, abych si mohl zkusit slam poetry. Takhle to líčíš, jakože vlastně to je úplně v pohodě, že jo?
1: Jo, já jsem si, že člověk vlastně nemusí umět nic, tak držet mikrofon člověka naučíme a takhle, když si vezmu prostě svoje první vystoupení, tak bylo otřesný, bylo špatný, ale kdybych to hodnotil na základě toho, jestli mám pokračovat dál, jestli jsem ten člověk, který se jednou dostane na mistrovství světa, tak bych samozřejmě skončil v tu chvíli, kdybych jsem to reflektoval.
0: Sněl jsi o tom v tuhle tu chvíli, že prostě budeš dobrý, nebo jsi jenom byl teď tady a jel si prostě svůj první slam?
1: Já jsem jenom svůj první slam, vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, jak to bude dál. Tu akci jsme s kamarádem udělali opravdu jen tak jako dejme tomu z toho, že nejsme schopní sedět na místě a nudit se na pedagogické fakultě. Ono tam totiž moc nic jiného dělat nejde. Ale vůbec jsme ani nevěděli, jestli bude akce druhá, další, to jsme zjistili až na té akci první, ale žádný velký vize jsem neměl. Jenom jsem věděl, že je fajn, že stojím na stage, protože to jednou chci dělat.
0: Dáváte těm účastníkům pak nějaký třeba jako feedback, aby věděli, na co se třeba zaměřit, jakým způsobem se jakoby učit, protože ty říkáš, člověk přijde, my mu dáme mikrofon a je to tvoje. Na druhou stranu, já kdybych se chtěl vydat cestou nějakého slam poetrice, tak bych asi chtěl vědět nějaký feedback, jako jestli jako mám na to v tom pokračovat, nebo jestli jsem prostě nějaký trapný ubožák, který by měl odejít domů a už nikdy sem nechodit.
1: To je skvělá otázka. Feedback je pro mě obrovský téma v rámci slamu, protože se tam doteďka taky pod tím jiným vedením jako vůbec neděl. A my právě nabízíme všem nováčkům, který nám projdou. Ten feedback, ať už, že si o něj napíšou sami většinou, já jim ho nechci psát jako rovnou sám, jako tak a tady je, co bylo dobře a co bylo špatně, ale že opravdu jsem otevřený tomu, já jim ho dávám na té akci, ale tam většinou oni spíš pocitují, že ten pocit úlevy, jako teď už z nich opadla ta tréma a jsou rádi, že to zvládli, ale potom, když jsou doma, tak ať mi napíšou a já jim ten text a jejich vystoupení rozeberu.
0: Co je nejčastější chyba toho začátečníka?
1: Tyjo, nejčastěji, no, já nevím, jestli bych to definoval jako
0: nebo
1: chyby,
0: ne chybu, ale,
1: no,
0: ale
1: chápu, dejme tomu nejčastější chyby, tak dejme tomu třeba gramatický rýmy, jo, fakt jako nezajímavý rýmovací struktury, ono to k tomu svádí, prostě, než se člověk může dostat k tomu, že zjistí, že se dá rýmovat i nějakým zajímavým způsobem, on teda člověk nemusí rýmovat samozřejmě vůbec, ale tak často jde tou cestou těch gramatických rýmů, prostě končit všechno na infinitiv a ono se to rýmuje. A potom, a to už bych opravdu jako chybou nenazval, ale třeba něco, co jsem dělal za začátku i právě já, tak to jsou seznamové texty. Mm-hmm. Jo, že teďka už se ode mě očekává, že to musí být třeba nějaká příběhová linie, nebo že tam fakt jako vyjádřit nějakou erudovaně a komplexně nějakou myšlenku, přičemž já jsem jenom mluvil o věcech, který nesnáším. Prostě tady je první věc, druhá věc, třetí věc, čtvrtá věc. Ale neberu to jako chybu, protože no tak seš na začátku, tohle to je ta struktura, která je opravdu jednoduchá a který jako svádí to k tomu se jí na začátku chytit.
0: Čím tě nějaký takovýhle premiérista, slam poetrista překvapil, potěšil, řekl jsi, wow, máme tady mega talent.
1: Tyjo, to bylo určitě, když na slamatérech, na té naší začátečnické akci vystoupil, já nevím, jestli 16-letý kluk a měl fakt téma, u kterého jsem říkal, tyjo, to je tak super, že jako už jenom, že tady seš teda schopný jako bejt a mluvit před, já nevím, 80 lidma, to je boží, jako tady v tom věku, sakra, co bych já za to dal, kdybych toho byl schopný tak jako ty teď. On tam, ten text byl o tom, že se jeho Volkswagen Brouk proměnil ve France Kafku a že teďka řeší, jako jestli mu to pokraje pojištění a jako France Kafka mu na to odpovídá, sorry, já jsem France Kafka, já vůbec nevím nic o pojištění. A říkal, kde se tohle to vzalo v hlavě 16-letýho kluka, tady něco jsi. Jako je, nějaký zajímavý přístup, přesně jako psaní textů, pojďme to zkusit rozvíjet dál.
0: Rozvíjte?
1: Jo, bude teďka 25.2. vystupovat u nás.
0: To je super, to je dobrý. Tak blížíme se do finále, tak se tě zeptám na pár závěrečných otázek. Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak by mě zajímalo, co by s tebou chtěl řešit podle tebe.
1: Co by se mnou chtěl řešit? Kurník šopa. No, tak tady máme asi zrovna téma, o kterém bych opravdu schopný mluvit nebyl, to je totiž politika. Já nevím, no, tak co pro jeho účely asi, jako jestli jsem schopný teda nějak jako lidem říct něco, co on potřebuje, tak aby o tom oni slyšeli co nejvíc, ale na druhou stranu si myslím, že on si o sobě myslí, že tohle to umí on nejlíp sám, no, takže vlastně asi by po mně chtěli, no, abych ho poslouchal já, jaký má dobrý slam.
0: A, OK. Co bys se chtěl zeptat ty? Jaký téma bys s ním chtěl nastolit?
1: No, to je právě ta otázka, mě by zajímalo, proč on si myslí, že on je ta dobrá strana.
0: OK. Jakýmu vtipu se nejčastěji zasměješ? Takový to, když si na to vzpomeneš a teď je to prostě jako...
1: Tyjo, nemám jako jeden konkrétní vtip, ale spíš jako typ vtipů a okay. To jsou opravdu ty, já fakt jako jak jsem na ten humor orientovaný, tak mám takovou výhodu lomeno nevýhodu, že než ten vtip zazní, než zazní ta pointa, tak už jsem na ní nejspíš přišel. Tudíž, když na ní nepřijdu, tak jsem jako wow, dobře, okay. Tak super, vám to si cením.
0: Kdybys byl ministr ve vládě, tak jaká oblast by byla ta, kterou by si spravoval?
1: Školství. Uh-huh.
0: Co by byla první změna, kterou bys udělal?
1: Všechno. Pak bych od základů, já nevím, tam je všechno špatně.
0: Okay.
1: Tam je všechno špatně.
0: Za co bys na olympiádě dostal za to?
1: Asi, no, já jsem dřív byl i sportovně orientovaný, ale bohužel mám problémy s kloubama nějaký autoimunitního onemocnění, takže se moc hýbat nemůžu, takže by to byly asi, až bude stolní fotbálek na olympiádě, tak tam bych možná zazářil, anebo hraní na kompu.
0: OK. Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě musel něco napsat?
1: Asi, že se pod tou čepicí teda světě div se skrývají vlasy.
0: Nesundáváš.
1: Nesundávám čepici, mm-hmm. Jenom ty vlasy.
0: V jakém filmu, který už existuje, by ses chtěl zahrát, jaká postava by to byla?
1: Tyjo. Já moc na filmy nekoukám. Já vůbec nemám žádný oblíbený film.
0: Fakt?
1: Já nekoukám na filmy, na seriály, nečtu knížky, neposlouchám vůbec nic, já jsem...
0: Tak kde se to bere, sakra? Dobře, tak ještě tak to zkusíme jinak. Je rok 2022, mm-hmm. Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry, mm-hmm. Studenti narazí na tvoje jméno, co tam bude napsáno?
1: První Čech, který vyhrá mistrovství světa? To je jednoduchý.
0: Wow, to je dobrý. Skončíme rozhovorem, který jsem s tobou viděl a který se mi fakt jako líbil. U Lucie Výborný se řekl krásnou větu. Srovnávání je zloděj radosti. To mě přišlo jak takový jako uvědomění z terapie. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou nemáš nějakou ještě další takovouhle pravdu, kterou bychom to dneska mohli vlastně uzavřít a ukotvit si do života, protože věřím, že tam něco najdeš.
1: Pokud se vydáme cestou psaní, tak... Člověk má dvě možnosti, buď to psát o věcech, který zná úplně každý, ale jenom způsobem, který umí jenom on sám, nebo psát o věci, kterou zná jenom on sám, tak aby ji pochopil úplně každý.
0: Wow, máme to za sebou.
1: Výborně.
0: Matěj, děkuji ti moc za návštěvu Spin Talku.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, bylo to skvělý.
0: Matěj Plachta, hostem dnešního vydání Spin Talku. Děkuji, že posloucháte, přeju hezký večer. Z rádia Spin se loučí Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Má mě, tohle se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Dětská, poslouchejte, schválně. S kama je tento týpek?

0: Brňáci. Takže to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si děcka budem hrát brněnské rap. Tožto nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Y'all niggas got me hot.

0: Rádio Spin.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tebe mi klik.

Si stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na

Máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zvěnivsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že

0: Rádio Spin.
1: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpo.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci.

0: stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká vinohradská.

milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Radio Spin.

0: Arena.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám do

stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na krku.

Engineers bait, jen data bait tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to má.

Rádio

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,